prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: Zahříváme se posluchači, kteří jsou v jiných zeměpisných šířkách.
1: Svoji Evropu 2 si najdeš vždycky, ať si sebe víc daleko.
0: Teď se nám dovolal někdo ze strašné dálky.
2: Dobré ráno, ze Skotska.
0: Máš nějakou historku ze Skotska?
2: A jiné.
1: Nebo ještě dál.
3: Tady jsem Salotě, volám z Dubaje.
0: To jsem čekal, typický prostě uprchlíci.
3: Sluníčko, teplo, ale možná až moc velký teplo.
0: Běž do hajzlu.
1: A nebo úplně nejdál.
4: Dobré ráno, tady je Oli.
0: Tak Oli, odkud voláš?
4: No já jsem na severní Moravě.
1: Oli má recht. Všude dobře, doma nejlíp.
0: Jsem na řádě, děkuju.
1: Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě.

Prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: Posluchač Evropy 2 nezná hranice.
1: Pro koho a proč song za trest?
2: Pro místní panamské protestanty, protože vám volám z Panamy.
1: Cože, si Panamy?
3: Odkud nám voláte?
4: Dobrý den, já volám ze Španělska, z Barcelona.
1: Hustý. Pozor, teďka nám někdo telefonuje ze strašně velký dálky. To vypadá, že to je z oběžný dráhy nebo z Marsu. Halo?
5: Halo. To není z Marsu, z oběžný dráhy. Německa.
0: Freundschaft bez Evropa 2. Držíme ti flek po celé planetě.
6: Javo!

me dit.

Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.

μου μουσική. Ευρώπα 2. Ευρώπα 2. Ευρώπα 2. Ευρώπα 2. Ευρώπα 2.

0: Dan from Bastille, and I'm here with Europe 2.
1: Ahoj, Tim Crowley, we're Fast Boy,
2: and you can head over to Europa, yeah.
3: Nastav uši hviezda.
4: Hey, it's Jared Leto from 30 Seconds to Mars. Strabim, Europol, Tibet.
3: Europa 2. Prázdniny jsou v trapu, ale na Evropě 2 jede léto dál. A letadlo na poslední letní trip ještě stíháš. Dokonce se pro tebe možná vrátí na stojánku. Hrajeme totiž z Hot Peppers. O voucher na letenky kamkoliv za 20 tisíc. Zbalte kufry a zakončete léto stylově s Evropou 2. Každý odpo mezi 13. a 15. Díky Hot Peppers vám to nikdy neuletí.

0: Fondy. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Piggy Máma je tu pro vás. Nejaktuálnější témata z oblasti rodičovství, rozhovory, recepty pro maminky a děti, tipy a rady odborníků, pozvánky na akce pro celou rodinu, nápady na tvoření, videopořad a podcast Maminkář. To vše najdete na piggymama.cz. Piggy Máma je univerzálním rádcem pro moderní rodiče. Více na www.piggymama.cz.
3: Ranní kapučo, odpolední espresso, kokosový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
4: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
5: To jakoby dojímá.
4: A hvězdná porota.
6: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
4: Superstar od 2. září na Nově.
7: Zpátky k muzice.
8: Evropa 2.

Prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
1: Piggy, mrkej, letní mateří douška přináší zábavně bláznivý samolepky.
2: 6-7 trendy knedlíčky nebo dokonce maslo.
1: Já miluju samolepky, rybiček.
2: Hustý číslo, soutěž s klapkovou patrolou.
1: Nebo tady, soutěž o Lego pandí rodinka.
2: Naučím se rybařit s Jakubem Wagnerem.
1: A já s Pokáčem mega vtipnou básničku.
3: Srpnová mateří douška právě v prodeji.
1: Juchu!
4: Oh, father, tell me.

0: Krásné dobré sobotní ráno, ladíte maximum muziky Evropy 2. No a protože bylo 7 hodin, tady se mnou už Zuzka Kozáková a taky zprávy. Dobré ráno. Firmy i instituce v Česku budou muset nastavit systém odměňování podle složitosti, namáhavosti a odpovědnosti prací. Vypracovávat budou zprávy o výdělcích. Pokud rozdíly mezi odměnou mužů a žen dosáhnou 5% více a nebudou mít důvod, tak bude nutné stav do půl roku napravit. Uchazeči o místo se budou muset dozvědět minimální výši platu před uzavřením smlouvy. Vyplývá to z novely zákoníku práce, kterou má v pondělí projednat vláda. Čtvrtina dospělých Čechů nechodí na žádné preventivní prohlídky. Vyplývá to z průzkumu Stada Health Report 2026. O možnosti motivace lidí k prevenci se zajímá i ministerstvo zdravotnictví. Ministr Adam Vojtěch prosazuje, aby pojišťovny finančně odměňovaly ty, kteří na prevence chodí. Ti, kteří se o své zdraví starají, by se tak mohli dočkat bonusu v řádu tisíců. 21-letá tenistka Lucie Havlíčková uspěla na US Open v kvalifikaci a poprvé v seniorské kariéře si zahraje hlavní soutěž Grand Slamového turnaje. Rozhodující duel zvládl i Dalibor Svrčina a představí se ve Flashing Meadows poprvé v hlavním pavouku.
1: Evropa 2, kde to stojí?
0: Na dálnici D1 pozor ve směru na Brno, na stém 12. kilometru se srazil osobní vůz s nákladním. Záchranné složky pak zasahují i na D6 ve směru z Varů na Cheb, na stém 30. kilometru bouralo osobní vozidlo.
1: Evropa 2, jak je venku?
0: Aktuálně v Čechách polojasno až oblačno, na Moravě a ve Slezsku skoro jasno, výjimečně se objeví v průběhu dne přehánky. Později večer na západě očekáváme oblačnost. V průběhu dne pak naměříme teploty většinou v rozmezí od 21 do 26 stupňů. Tolik dnešní první zprávy, vy jste s Evropou 2 a teď už taky s Katkou Haškovou. No a to ráno začneme hezky tematicky a už za chvíli vám řeknu, jak můžete vyřešit akutní nedostatek spánku a poměrně snadno. Evropa 2.

0: Music Sounds na Evropě 2. Krásné dobré sobotní ráno. Vyraní ptáčata, protože pokud mě právě teď posloucháte, tak to znamená, že už jste vzhůru a určitě jste šli brzo spinkat. No a nebo jste ještě nešli spinkat, ale do toho bych se nezamotávala. Řekla jsem vám, že vám dám tip na to, jak vyřešit nedostatek spánku. A odpověď je kreatin. Když se totiž řekne kreatin, většina z nás si asi představí posilovnu, svaly a někoho, kdo si po tréninku míchá bílý prášek do svého šejku. Jenomže kreatin není jenom o svalech. Nové studie naznačují, že by mohl pomoct i mozku ve chvíli, kdy jsme nevyspalí. V jednom experimentu vzali výzkumníci 29 zdravých mladých lidí a nechali je absolvovat dvě probdělé noci. Jako co při té noci dělali, se neříká. Jednou dostali placebo a po druhé poměrně vysokou jednorázovou dávku kreatinu 0,2 gramu na kilo tělesné hmotnosti a potom během noci řešili různé úkoly. Logické myšlení, práci s čísly a jazykem nebo rychlost reakcí. S kreatinem byly jejich výsledky zhruba o 6 až 12% lepší. Je teda ale fér dodat, že po důkladném statistickém vyhodnocení zůstal opravdu přesvědčivý hlavní rozdíl v logickém myšlení. A zajímavé ale je, že ten efekt přišel už po jediné dávce. Normálně totiž trvá týdny, než se zásoby kreatinu v mozku výrazněji doplní. Jedna z teorií říká, že při nedostatku spánku je mozek pod velkým buněčným stresem, spotřebovává svoje energetické rezervy a kreatin se do něj za tady těch podmínek dostane mnohem jednodušeji. Takže ano, kreatin možná umí trošku podržet mozek, když jste po probdělé noci, ať už z jakéhokoliv důvodu úplně mimo, ale jako ne, že si dneska večer řeknete výborně, takže dneska spát nejdu, protože Hašková říkala, že když si dám ráno kráč, tak budu v pohodě, jo? Takhle to nefunguje. Spinkat se musí. Vědci sami to zdůrazňují, že kreatin kvalitní spánek nenahradí, ale může to být taková malá záchranná síť, když se vám prostě ta noc nepovede. Jo, a vlastně je to docela vtipné, že jedna z nejznámějších věcí, takzvaně na svaly, takže ji možná oceníme nejvíc ráno ve chvíli, kdy prostě se potřebujeme jenom nahodit, najít klíče, spočítat, kolik je 2 + 2 a pak si vzpomenout, proč vlastně jsme přišli do té kuchyně. Tak krásné ráno.
1: Tuhle sobotu začíná taneční mejdan na Evropě 2 už v 9 večer. Rockstar Warm Up Dance Extravaganza.
2: Poznám emoji i demoji, já jsem DJ Rockstar a tohle Evropa 2.
1: Každou poslední sobotu v měsíci. Rockstar. Warm Up Dance Extravaganza. Na Evropě 2 od 9 večer. Ranní kapučo, odpolední espresso, kokosový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2. Zpátky k muzice.
3: Evropa 2.

0: Chuck Norris na Evropě 2.
1: Tady Chuck Norris. Nic nemůže utéct přitažlivosti černé díry, kromě mě. Já černé díry jím. Chutnají jako kuře.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: Vážnější komplikace je na D1 na Jihlavsku mezi 110. a 112. kilometrem ve směru na Brno. Se srazilo osobní auto s nákladním a z jednoho z vozidel unikají provozní kapaliny. Na místo proto míří policie. Tři osobní auta havarovala také na silnici 36 v Časech na Pardubicku. Vozidla tvoří překážku a provoz je kvůli nehodě omezený. A pozor na kluskou vozovku v Chrastavě na Liberecku. Ve Vítkovské ulici je rozlitý olej a situaci jedou řešit hasiči. Tak hlavně šťastnou cestu.
0: Žhavý novinky Evropy 2. Alesso a One Republic. Alesso a One Republic. Tvoje nová muzika.

0: Krásné dobré ráno, ladíte Maximum muziky Evropy 2. No a teď mám jednu důležitou zprávu pro všechny fanoušky kapely Beatles, protože dnes 29. srpna je to přesně 60 let od chvíle, kdy Beatles odehráli poslední koncert své klasické koncertní éry v San Franciském Candlestick Parku. A pak prostě s tím koncertováním sekli. A 29. srpna nastoupili na pódium před platící lidi naposled. A přitom se nerozpadali. Naopak oni byli v té době asi nejslavnější kapelou planety, ale už měli prostě toho koncertování úplně dost. Ta Beatlemania totiž vypadala na obrázcích skvěle, ale pro tu samotnou kapelu to byla prý docela šílená doba. A na koncertech byl takový řev, že Beatles často skoro neslyšeli sami sebe hrát. Ozvučení stadionu navíc v polovině 60. let nebylo úplně stavěné na desítky tisíc ječících lidí nebo žen. A kapela byla po letech toho neustálého cestování taky docela vyčerpaná. Navíc jejich poslední turné bylo dost divoké i mimo pódium. V Americe zrovna vrcholil skandál kolem Lennonovy věty, že Beatles jsou populárnější než Ježíš. A některá rádia jejich hudbu bojkotovala a dokonce se veřejně pálily jejich desky. Dali se zamyslet nad pálenou deskou, to musí být docela smrad. No, takže přijeli do San Franciska, odehráli poslední koncert a konec. A rozhodli se, že už žádné klasické turné nebude. Ale paradoxně jim to hudebně strašně pomohlo, protože místo toho, aby přemýšleli, jak ty svoje songy zahrají živě, tak se zavřeli do studia a začali experimentovat a už následující rok přišlo Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. No. Takže před 60 lety vlastně Beatles udělali něco, co by dneska u největší kapely světa znělo skoro absurdně. Na vrcholu slávy si řekli, že tu vlastně nejvýdělečnější a nejviditelnější část svojí práce už prostě dělat nechtějí. Jo? Ale abych byla úplně přesná, tak úplně naposled spolu veřejně zahráli ještě v roce 69 na té slavné střeše budovy Apple v Londýně, ale prostě to se nepočítá jako klasický koncert, ani turné. Takže pokud chcete dneska oslavit tady to, nevím jestli veselé nebo smutné výročí, tak si pusťte třeba něco od Beatles.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech. I've done
2: something new for this fight. Jason Statham je opět v akci. V thrilleru Vzpoura se jako bývalý člen speciálních jednotek a soukromý bezpečnostní specialista Cole Reed ocitne v pasti. Přímo před jeho očima totiž zavraždí miliardáře, kterého měl chránit a z vraždy obviní právě jeho. Coleovi tak nezbývá nic jiného, než okamžitě zmizet.
3: I need to finish this.
2: Touha po pomstě a spravedlnosti zavede Cole na palubu nákladní lodi, kde zjišťuje, že smrt jeho nadřízeného byla jen špičkou ledovce v rozsáhlém mezinárodním spiknutí. Ve filmu Vzpoura nechybí fyzicky náročné akční scény, které už tak nějak patří k hereckému rukopisu Jasona Stathama. Ten se na filmu podílel i jako producent a aby na diváky působila akce maximálně realisticky, točilo se na skutečné kontejnerové lodi. Akčňák Vzpoura je právě v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2. 80.

0: Krásné dobré ráno, blíží se 8. hodina. Zuzka Kozáková je tu se mnou, budou zprávy.
1: Ano, budou. Dobré ráno. Česko zaplatilo za covidové vakcíny od roku 2020 zhruba 19 miliard korun. Na základě letos skončící smlouvy ze začátku pandemie odebralo 41 milionů dávek. Využilo jich méně než polovinu. O podmínkách zajištění vakcín pro další období se v současné době jedná. Policisté od začátku roku odhalili 5 mužů, kteří k šíření porna využívali umělou inteligenci. Pachatelé k často známému obličeji přidají pomocí umělé inteligence nahé tělo někoho jiného. Přitom jde o trestný čin zneužití identity k výrobě pornografie. Od ledna za to hrozí 5 let vězení. Fotbalisté Zlína jako jediní v první lize zatím nebodovali a mohou to dnes změnit na stadionu Zbrojovky Brno, kde nastoupí v 17 hodin. Ve stejný čas začnou hrát Pardubice proti brněnskému Artisu. Od 20 hodin se utkají Ostrava s Olomoucí. Bohemians měli hostit Mladou Boleslav, ale její hráče postihla střevní viróza.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: S nehodou počítejte na dálnici D1, na 112. kilometru ve směru na Brno se srazil nákladní vůz s osobním v pravém jízdním pruhu. Ve Velkém Meziříčí v Jihlavské ulici se srazily dva vozy a nehodu hlásí i obec Hluk. Na Uherskohradišťskou hlavní ulici bourala 3 osobní vozidla.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Aktuálně většinou polojasno až oblačno, na severovýchodě a východě zataženo s doznívajícím deštěm. Později večer očekáváme velkou oblačnost. Teploty se v průběhu dne budou držet většinou v rozmezí od 21 do 26 stupňů. Tolik zprávy, vy jste s Evropou 2 a opět taky s Katkou Haškovou.
3: No a já pro vás budu mít řešení, pokud vás trápí lenost, protože v Japonsku je to považováno za nemoc a mají řešení.
2: Evropa 2.

0: The Time of My Life. Krásné dobré ráno, ladíte Evropu 2 a já jsem vám slíbila, že vám prozradím nějaké japonské návody proti lenosti, protože v Japonsku se lenost netrpí. Samozřejmě všichni mají nějaké skvělé japonské výrazy, takže to zní úplně exoticky. Třeba kaizen znamená postupné zlepšování po malých krůčcích, takže místo dneska hodinu cvičím, si řeknete, zacvičím si jednu minutu. Jde o to překonat ten nejtěžší moment a to je to začít. Takže to byl první návod na překonání lenosti. Ikagai je vaše proč. Důvod, proč ráno vstáváte a proč něco děláte. Takže vždycky si musíte najít ten důvod. Moje oblíbené harahachibu. Harahachibu je pravidlo z Okinavy a máte přestat jíst, když jste asi z 80% plní. Říkáte si, jak to souvisí s leností? No naprosto jednoduše, protože když se přejíte, tak většinou se vám nechce dělat už vůbec nic. Seiri a seiton zase znamená vytřídit a uspořádat věci kolem sebe, protože když budete mít jednoduchý systém kolem sebe, tak budete mít méně chaosu, třeba na století méně chaosu má při práci i pak vaše hlava. A pak je tady kintsugi a wabi-sabi. Obojí pracuje s nedokonalostí. Kintsugi je umění opravovat rozbitou keramiku, takže praskliny neschováte, ale naopak jenom jim dáte nový život a wabi-sabi připomíná, že nedokonalost je přirozená. V praxi nečekat, až budou perfektní podmínky a nesnažit se mít všechno perfektní. Prostě to dělejte. Takže, jak to říct jednoduše, japonský recept na lenost je nečekat na zázračný příval motivace, začít maličkostmi, vědět proč, odstranit zbytečné překážky, smířit se s tím, že hotové je často lepší než dokonalé a hlavně se nepřejídat. Takže dobrou chuť, pokud právě snídáte a hezký den.
1: Užívej si Evropu 2 až do večera.
2: Myslili se mě sama mluvit.
3: Jo, já taky děkuju, že jste to zvedli.
1: Songy na přání.
4: Co ti můžem zahrát?
2: Cože?
4: A pro koho to bude?
2: Cože?
1: Nebo legendární song za trest.
2: Já jsem teda nemocný a v pátek jsem hodil v tramvaj šavle.
1: Super. Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
5: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
6: Pojď sem, ty draku.
1: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
5: Tohle je možný jenom tady.

Prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na Molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: Tři osobní auta se srazila na D4 na Příbramsku. Nehoda je kolem 28. kilometru ve směru na Strakonice a blokuje levý jízdní pruh. Další komplikace je na D1 u Vyškova na 210. kilometru ve směru na Brno. Havarovala dvě osobní auta a podle policie mohou zasahovat do větší části vozovky. A nákladní auto se střetlo se zvěří na D8 u Mělníka. Nehoda je kolem 18. kilometru ve směru na Prahu a v provoze místě omezený.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

nová muzika. Jazzy a Chris Lorenzo. Európa 2. Maximum nový muziky.

0: Maximum. Evropa
1: 2. Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

Ladíte vysílání Evropy 2, je sobota 29. srpna a kromě toho, že dneska slavíme tak trochu výročí posledního koncertu Beatles, tak taky výročí pro všechny motorkáře. 29. srpna 1885 získal Gottlieb Daimler patent na stroj, který bývá označovaný za první motocykl na světě. A jestli si představujete jako nějakého staršího Harley Davidsona, tak vůbec. Tady ten stroj se jmenoval Ride Wagon, tedy něco jako jezdecký vůz a vypadal spíš jako takové dřevěné jízdní kolo, do kterého někdo namontoval motor. Mělo to dřevěný rám, dřevěná kola, pobytá železem a hlavně malý benzínový spalovací motor. No a protože tahle věc nebyla úplně zrovna vrcholem stability, tak měla ještě dvě malá pomocná kolečka po stranách. Takže historicky první motorka měla vlastně kolečka jako dětské kolo. A ještě lepší je, že Daimler původně vůbec neměl ambici vynalézt motorku. Oni vyvíjeli s Wilhelmem Maybachem nový spalovací motor a on potřeboval prostě něco, na čem to vyzkoušet. Takže ten Ridewagen byl vlastně takové testovací vozítko. První delší jízdu na něm pak absolvoval jeho syn Paul. Ujel v roce 1885 několik kilometrů. No a úplně komfortní začátky to ale taky nebyly. Ten motor byl umístěný přímo pod sedlem a při jedné z prvních jízd se údajně sedlo od rozpáleného motoru znítilo. Super. Takže až dneska někde uslyšíte třeba motorkáře, že by řešili, že by chtěli mít vyhřívané sedlo, tak můžete říct, že v roce 1885 měli vyhřívané sedlo taky. Akorát možná o něco víc, než by si přáli. Evropa 2. 88.

0: Ladíte Evropu 2, bylo přesně 9 hodin. Zprávy jsou tady a s nimi i Zuzka Kozáková. Dobré ráno. Nový přivaděč z dálnice D3 zrychlí cestu do Českého Krumlova a na Lipno. Stavba dlouhá přes 3 kilometry mezi Dolním Třebonínem a Rájovem trvala 2 roky a stála necelých 400 milionů korun. Další více než 3-kilometrový úsek dálnice D11 se otevře na Trutnovsku u hranice s Polskem, a to 27. listopadu. Otevřením úseku budou moci řidiči na polské straně využívat již vybudovanou rychlostní silnici S3. Některým základním školám v Praze před začátkem školního roku stále chybí asistenti pedagoga. A to i přesto, že od 1. září musí být nově asistent povinně v každé první třídě s více než 15 žáky. Některé školy proto pozice obsazují vychovatelkami z družiny, učitelkami v důchodovém věku nebo počítají i s pomocí matek budoucích prvňáčků. Už zítra začíná v New Yorku na Grand Slamovém US Open tenisový turnaj ve dvouhře. Češi v něm budou mít minimálně 15 zástupců, z toho 7 jich bude nasazených. Tituly obhajují Španěl Carlos Alcaraz a běloruská Arina Sabalenková. Finálové duely jsou na programu 12. a 13. září.
1: Evropa 2, kde to stojí?
0: Pozor na D4 na trase Praha-Strakonice. Na 28. kilometru se v levém pruhu srazila 3 osobní vozidla. Na D48 máme silný provoz na 44. kilometru ve směru na Český Těšín. Bouralo se tady a počítejte s odstaveným vozem na dálnici D11 ve směru na Prahu na 51. kilometru.
1: Evropa 2, jak je venku?
0: Aktuálně polojasno až oblačno, na severovýchodě a východě místy zataženo s doznívajícím deštěm. Později večer hlavně na západě očekáváme velkou oblačnost. V průběhu dne pak naměříme většinou od 21 do 26 stupňů. Ze zpráv Evropy 2 je to vše a 2 minuty po 9. pokračuje Katka Hašková. A my se spolu podíváme na to, co jsou to takzvané watch party a proč na ně dnešní mladí lidé vyráží radši než do klubu.

0: Miley Cyrus, Used to be Young. Vy ladíte Evropu 2 se sobotním datem 29. srpna. No a říkala jsem, že se podíváme na to, proč mladí radši koukají spolu na telku, než by chodili na večírky. A ten trend se jmenuje Watch Parties, protože Gen Z mají oblíbený nový způsob, jak trávit večer s přáteli. A to jsou tady ty sledovací večírky, nebo jak to přeložit. Ale samozřejmě to není žádný nový trend, protože jako princip toho, že se lidi spolu dívají na nějaký pořad, je naprosto běžný a známý. Rozdíl je v tom, že dnes už to nemusí být jenom pár lidí namačkaných v jednom obýváku u televize, ale že se z toho sledování třeba seriálu nebo reality show stává regulární společenská akce. A děje se to i u nás v Česku. Watch party se pořádají třeba kolem různých reality show, jako jsou Zráci nebo Bachelor, a lidi na ně vyráží i do kina. Takže místo filmu tak sleduje celý kinosál nový díl reality show, ideálně s nějakým předstihem, a velkou část zážitku dělá právě to ostatní. Ta komunita, že se společně smějete, komentujete, fandíte nebo nevěřícně reagujete na to, co se na obrazovce právě stalo. V Americe je to ještě větší fenomén, třeba kolem Love Islandu USA. Tam se na nové díly schází lidé v barech a dalších podnicích a některé watch parties už atmosférou připomínají skoro sportovní zápas. A vlastně se tak trochu vracíme i do doby před streamingem, když běžel nový díl v televizi v určitý den a určitý čas a všichni ho viděli najednou a druhý den se o něm mluvilo. Pak samozřejmě přišel Netflix a další streamovací služby a každý začal koukat sám a kdy chtěl a binge-watchnul klidně celý seriál během jednoho víkendu. Ale teď se ukazuje, že lidem ten společný zážitek možná trochu chyběl. No, takže je to takový paradox. Streaming nám dal možnost koukat na cokoliv, kdykoliv a úplně sami, a přitom víme nebo znova zjišťujeme, že větší zábava je vrátit se k tomu, co jsme dělali dávno, koukat společně, ale prostě z místo gauče na to koukáte třeba z pronajatého kina.
1: Není odpoledne jako odpoledne.
2: No, do teďka jsme se dofákali a teďka jsme se vůbec začít.
3: Teď to jako prém.
1: Na Evropě 2 nikdy nevíš, co přijde.
3: Posloucháte. Já mluvím.
2: A já to chtěl říct dřív.
1: Odpolední show s Tomášem.
2: Zástěra, ty se ale sexy říkal, jo.
1: A Zorkou.
3: Redaktorka, doktorka Zorka Horka.
1: Odpoledne, kdy se dějou věci.
2: Atmosféra ve studiu je až nakažlivá. Dnešní době to je blbý říkat tohleto, viď? No.
1: Odpolední show s Tomášem a Zorkou.
2: Takže neopouštěte tuto stanici a tento kanál. Buďte v kanále, tady s námi pořád. Evropa 2.
1: Denně od 3 do 6 na Evropě 2.
4: Nenechte si ujít v České televizi.
5: Měli jste byl fajn.
6: V 16 se všechno láme.
5: Je to jiný než s holkou.
6: První vztahy, první rozhodnutí.
7: Říkal jsi, že má holku?
8: Jo.
6: A snaha zapadnout.
5: To je Matyáš.
6: Nový seriál České televize o rolích, které hrajeme.
8: Je Radek doma?
9: Toho ti nic není.
6: Filtr. Ve středu večer na ČT 1 a v iVysílání.
10: Prázdniny končí, škola volá, z Lidlu výbava, z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty,
11: pak hrnky, flašky, kufříky,
10: vyměním za kuponky,
11: škola volá.
12: Ale zábava nekončí, v Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
13: Pigy Máma je tu pro vás. Nejaktuálnější témata z oblasti rodičovství, rozhovory, recepty pro maminky a děti, tipy a rady odborníků, pozvánky na akce pro celou rodinu, nápady na tvoření, videopořad a podcast Maminkář. To vše najdete na pigymama.cz. Pigy Máma je univerzálním rádcem pro moderní rodiče. Více na www.pigymama.cz.
14: Prázdniny končí a děti se vracejí do škol. S tím přichází i větší provoz v jejich okolí. Přechody, křižovatky nebo zastávky jsou riziková místa, kde může dítě udělat nečekaný skok do silnice. Řidiči, zpomalte a věnujte okolí škol zvýšenou pozornost. Už jen nepatrné snížení rychlosti může znamenat obrovský rozdíl. Vraťme se do škol společně, bezpečně. Za to, že pojedete pomalu a budete dávat pozor, vám děkuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu zábrany škod.
1: Ranní kapučo, odpolední espresso, kokosový latte na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
8: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
9: To jako mi dojímá.
8: A hvězdná porota.
15: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
8: Superstar. Od 2. září na Nově.
16: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
1: Zpátky k muzice.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: Nákladní auto narazilo do svodidel na D5 na Tachovsku. Nehoda je na 125. kilometru ve směru na Rozvadov a policie zjišťuje její okolnosti. Dvě osobní auta se srazila také na hlavním tahu u Holína na Jičínsku. Nehoda omezuje dopravu na silnici 35. V Havířově komplikuje provoz střed dvou osobních aut v Karvinské ulici. Pozor také v Novém Boru. Ve Volkrově ulici se srazila dvě auta. Kolem nehody se navíc pohybují lidé a policie situaci řeší. No a osobní auta havarovala také u Všetat na Mělnicku a provoz je kvůli nehodě omezený. Tak ať už jedete kamkoliv, opatrně a šťastnou cestu, ideálně s Evropou 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: 9 hodin 45 minut vyladíte maximum muziky Evropy 2. Máme tady sobotu. Doufám, že jste někde na cestě na výlet, nebo třeba se přesouváte v rámci vaší dovolené. A třeba jste zrovna v Norsku. Když se řekne Norsko, tak si asi vybavíte fjordy, vikingy, lososy, polární záři a taky ropu. A to je právě velice zajímavé na Norsku, protože Norsko patří mezi významné producenty ropy. Ale třeba v roce 2014 tam zároveň měli jedny z nejdražších pohonných hmot na světě. Peníze z ropy totiž stát využíval mimo jiné na veřejné služby a infrastrukturu a hodně podporoval elektromobily. Už tehdy tvořili asi 15% nově kupovaných aut. No a aby ty ceny dostaly trochu kontext, podle tehdejších údajů byla průměrná denní mzda kolem 240 €. Levná tam nebyla ani televize. Roční poplatek se pohyboval kolem 350 € za domácnost a financovala se z něj mimo jiné veřejnoprávní televize. No a když se po Norsku vydáte autem, můžete projet nejdelším silničním tunelem na světě. Lerdalský tunel měří 24,5 kilometru a strávíte uvnitř asi 20 minut. Ale oni to hodně řešili, aby řidiči během té dlouhé jízdy nezačali úplně vypínat, tak jsou tam různé světelné úseky a mírné zatáčky a ty právě pomáhají udržovat pozornost. Mají to i zajímavé s alkoholem, ten silnější nekoupíte jen tak v obyčejném supermarketu, ale ve státní síti Vin Monopolet. A takže alkohol není dostupný úplně všude, a protože si mysleli, že když to tak bude, lidé budou méně pít. Pak tu máme taky hezkou norskou tradici. Ten velký vánoční strom, který každý rok stojí v Londýně na Trafalgarském náměstí, tak pochází z Norska. Oslo ho Britům posílá už od roku 1947 jako poděkování za pomoc během druhé světové války. No a Norové jsou docela jako napřed ve spoustě věcech, třeba s internetem. Trondheim patřil mezi první města na světě, která začala ve velkém pokrývat veřejný prostor bezdrátovým internetem. No a teď k tomu, co k Norsku opravdu patří. Ryby. Jo, pobřeží má přes 25 000 kilometrů, no a norský losos, tak ten cestuje úplně všude. Podle údajů v jednom článku, ze kterého jsem čerpala, země produkovala kolem milionu tun lososa ročně a ten tvoří naprostou většinu hodnoty norského rybářského průmyslu. No a víte, co taky pochází z Norska? Možná to máte doma, je to taková ta škrabka nebo jak si jim krájíte tenké plátky síra. To vymyslel Nor Thor Björklund v roce 1925. On se prostě inspiroval truhlářským hoblíkem a jupíno. A nejvtipnější je, že když se tady bavíme jako o lososovu a sobím masu a mají tam slavný hnědý sýr, ale víte, co je za národní norské jídlo? Pizza. Pizza grandiosa, která se vyrábí od roku 1980 a Norové jí dokonce i na Štědrý den. No, tak to bylo takových pár zajímavostí o Norsku a všem přeju moc hezký den.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: The world it was doesn't exist.
3: Snímek Vzhlížet ke hvězdám je zasazený do světa, v němž přežití není instinktem, ale lidskost je volbou. Na prahu 90. ho natočil neúnavný filmař Ridley Scott, který v těchto dnech pracuje na životopisném filmu o Bee Gees a v listopadu ho čeká natáčení Ostrova pokladů s Hughem Jackmanem. Thriller Vzhlížet ke hvězdám je adaptací sci-fi románu Psí hvězdy z pera Američana Petra Hellera, jenž se zabývá následky pustošivé pandemie chřipky.
4: So what'd you do before the world ended?
3: Scénář k filmu napsal Mark L. Smith, který je podepsaný pod filmem Revenant z mrtvých vstání s Leonardem DiCapriem. Ridley Scott vypráví příběh mladého pilota Higa. Ten žije společně se svým psem a bývalým mariňákem Benglim na funkční, ale izolované usedlosti v drsném postapokalyptickém světě.
5: But out there, it's kill. Or be killed.
3: Když Hig zachytí záhadný rádiový signál, vydá se na neznámé území hledat naději a lidskost, v jejíž existenci nepřestal věřit.
5: What do you expect to find? Something better than this.
3: The dream. Mediálním partnerem kinopremiéry Vzhlížet ke hvězdám v čele s Jacobem Elordim, Joshem Brolinem a Margaret Qualley je Evropa 2.
6: Shoot the roof.
3: Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Evropa 2. Kam vyrazit?
3: Činasky vystupují po celé republice v rámci turné Open Air Léto 2026, které potrvá až do poloviny září. Nenechte si ujít unikátní program pod širým nebem v jedinečných kulisách amfiteátrů, zámeckých zahrad, městských parků i letních kin. K již dříve ohlášeným 18 zastávkám kapela nyní přidává ještě bonusový koncert v krásném prostředí loděnice Troja v Praze, kde v úterý 15. září celé turné vyvrcholí. Čeká vás více než 5 hodin hudby a zábavy. Ještě před samotným téměř dvouhodinovým koncertem Činasky bude na programu vědomostní kvíz pod taktovkou Libora Boučka a energická warm-up party DJ Frikyho. Zářijový koncert v Troji bude zároveň na dlouhou dobu jediným samostatným vystoupením kapely v Praze. Vstupenky jsou v prodeji na www.činasky.cz.
6: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
7: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
6: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juchu!
8: Filbek. Filtrujeme kohoutkovou vodu na 100% zdravou vodu. Filbec.cz.
9: Není odpoledne jako odpoledne.
10: Ježíš, tak já chci vždycky dělat, že to je hrozně napídavě, ty to zkazíš.
9: Odpolední show s Tomášem a Zorkou na Evropě 2.
11: Piggy mrkej, letní mateří douška přináší zábavně pláznivý samolepky.
12: Six, seven trendy knedlíčky nebo dokonce maso.
11: Já miluju samolepky rybiček.
12: Hustý číslo, soutěž s tlapkovou patrolou.
11: Nebo tady, soutěž o Lego pandí rodinka.
12: Naučím se rybařit s Jakubem Wagnerem.
11: A já s Pokáčem mega vtipnou básničku.
13: Srpnová mateří douška právě v prodeji.
11: Juchu!
9: Ty největší hvězdy našeho éteru jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
14: A můžu ještě něco říct?
15: No povídej.
14: To nejlepší rádio na světě.
15: A dáme.
9: Bez generace E2 by to nešlo.
16: Děkujeme.
9: My děkujeme a držíme ti flek. Evropa 2.
17: Sparťanky a sparťánci, hledáme budoucí fotbalové naděje. Dívky a kluky ročníků 2014 až 2020. Přijďte si užít sportem nabité odpoledne a dorazte ve středu 2. září na Strahov do Akademie Sparty. Registrace a další info na spartadetem.cz. Středa 2. září. Den budoucích nadějí Sparty. Tečka.

0: muziky.
1: Evropa 2.
2: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat.
1: I přes to všechno, že je tady maximum muziky Evropy 2, tak protože bylo 10 hodin, tak jsou tady taky zprávy, bez těch by to nešlo, Zuzka Kozáková. Hezké dopoledne. Firmy i instituce v Česku budou muset nastavit systém odměňování podle složitosti, namáhavosti a odpovědnosti prací. Vypracovávat budou zprávy o výdělcích. Pokud rozdíly mezi odměnou mužů a žen dosáhnou 5% a více a nebudou mít důvod, tak bude nutné stav do půl roku napravit. Uchazeči o místo se budou muset dozvědět minimální výši platu před uzavřením smlouvy. Vyplývá to z novely zákoníku práce, kterou má v pondělí projednat vláda. Čtvrtina dospělých Čechů nechodí na žádné preventivní prohlídky. Vyplývá to z průzkumu Stada Health Report 2026. O možnosti motivace lidí k prevenci se zajímá i ministerstvo zdravotnictví. Ministr Adam Vojtěch prosazuje, aby pojišťovny finančně odměňovaly ty, kteří na prevence chodí. Ti, kteří se o své zdraví starají, by se tak mohli dočkat bonusu v řádu tisíců. 21-letá tenistka Lucie Havlíčková uspěla na US Open v kvalifikaci a poprvé v seniorské kariéře si zahraje hlavní soutěž grandslamového turnaje. Rozhodující duel zvládl i Dalibor Svrčina a poprvé se představí v hlavním pavouku.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na D5 se bouralo ve směru na Plzeň, na 25. kilometru nákladní vozidlo narazilo do svodidel. Silný provoz po nehodě očekávejte na D48 na trase Rybí Český Těšín na 44. kilometru. V Novém Boru na Českolipsku se bouralo ve Volkrově ulici a nehodu hlásí i Příbram. V Seifertově ulici osobní vůz srazil chodce.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Aktuálně většinou polojasno až oblačno, počítejte na severovýchodě, že je spíš zataženo. Ke večeru na západě Čech očekáváme velkou oblačnost. V průběhu dnešního dne pak naměříme většinou od 21 do 26 stupňů. Zprávy jsou za námi, vy jste stále s Evropou 2 a stále taky s Katkou Haškovou. No a my si probereme taky nový trend v randění. Říká se tomu datum spotřeby a za chvíli vám řeknu, co takzvaná sunset clause je a proč si holky nastavují.
2: Evropa 2.

0: A samozřejmě ve víkendovém maximum muziky vám hrajeme taky hudební novinky, jako byla třeba právě tady ta od Adonise, Sherry on your cake. No ale teď už se podíváme na randící trendy, protože jestli máte pocit, že dnešní randění už má tolik výrazu, že by to možná potřebovalo vlastní slovník, tak ano, máte pravdu a přidejte si další. Sunset clause. To v překladu je něco jako klauzule o ukončení a původně ten termín je opravdu ze smluv nebo z nějakých ustanovení, kde se říká, že k určitému datu něco přestane platit. No a tady ten princip se přenesl právě i do randění. Představte si, že se s někým začnete vídat, je vám spolu dobře, píšete si, chodíte na rande, možná spolu i spíte, ale po několika měsících pořád nevíte, co vlastně jste. Takže typický situationship. A právě tady přichází sunset clause, že vy sami si, většinou to bývá ve vlastní hlavě, určíte hranici, třeba dám tomu 3 měsíce, pokud se to do té doby neposune, jo, neukáže se, že je z toho super vztah, jo, tak to ukončím. Prostě pokud to bude pořád ve fázi, uvidíme, kam to půjde, odchází. A důležitá věc je, že to ultimátum tomu člověku vůbec nemusíte nějak oznamovat. Smyslem není říct, máš čas do 30. listopadu, abys mě požádal o vztah. Je to vlastně spíš takové nastavení hranice, abyste prostě po půl roce nezjistili, že pořád čekáte, jestli se někdo, s kým vy chcete být, konečně rozhodne, že s vámi opravdu být chce. No a proč se o tom mluví právě teď, tak je to samozřejmě do velké míry reakce na jiné randící termíny, jako je třeba ghosting, breadcrumbing a právě nekonečné situationshipy. Prostě lidi jsou unavení ze vztahů, které nejsou dost vážné na to, abyste do nich investovali emoce, respektive jsou dost vážné na to, abyste do nich investovali emoce, ale ne dost vážné na to, aby dostali jméno, prostě štempl, chápeme se. Jsou k tomu dokonce nějaká čísla v jednom letošním průzkumu mezi více než 7,5 tisíci uživateli seznamovací aplikace ve věku 22 až 35 let. Uvedlo 37%, že nějakou formu časového limitu při randění používají. No, takže pointa sunset clause není dát datum spotřeby lásce, je to dát datum spotřeby nejistotě. A to mně vlastně přijde jako docela dobrý nápad.
1: Nastav uši hvězdám. Hello, with the bell, Coldplay.

0: Europa TV. Ahoj, Czech Republic, this is Samo Haber on Europa 2. Stay tuned.
1: Hello, I'm Josh.
2: I'm Tyler.
1: We're 21 Pilots and you're listening and watching to Best Czech Radio Europe 2.
0: Europa 2.
3: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun a fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
4: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Aloha Twister a Aloha Zinger.
5: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
4: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
5: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
4: Více informací v restauracích KFC.
6: V Tesco vše do školy za skvělé ceny. Nyní s Clubcard všechny školní potřeby o 25% výhodněji. A navíc můžete od 29. do 30. srpna pomáhat ve sbírce školákům od srdce. Tesco, počítejte s námi.
7: Piggy Máma je tu pro vás. Nejaktuálnější témata z oblasti rodičovství, rozhovory, recepty pro maminky a děti, tipy a rady odborníků, pozvánky na akce pro celou rodinu, nápady na tvoření, videopořad a podcast Maminkář. To vše najdete na piggymama.cz. Piggy Máma je univerzálním rádcem pro moderní rodiče. Více na www.piggymama.cz.
0: Ranní kapučo, odpolední espresso, kokosový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
8: Nenechte si ujít v České televizi.
9: Dlouhá léta jste čekali na tento den.
10: Kdy máme ten abiturientský sraz?
11: Jak máme?
9: Dámy a pánové, nám zahraje olympik stejně jako na maturáku.
12: Rozdílné životy.
13: Peníze nejsou všechno, jako fakt.
12: Společné vzpomínky.
14: Byla přece ve škole pokletní.
15: A ty jsi primář.
12: Nový seriál Jana Hřebejka Na tělo. 4. září na ČT1 a v i vysílání.
0: Zpátky k muzice.
16: Evropa 2.

0: Chuck Norris na Evropě 2.
1: Tady Chuck Norris. Ozzy Osbourne ukusuje hlavy netopírům. Já to dělám tygrům usurijským.

Prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: U Mladějova na Jičínsku havaroval motorkář, na místě zasahují záchranáři a hasiči a probíhají vyprošťovací práce. Porouchané vozidlo zdržuje dopravu na D8 na Litoměřicku, stojí mezi 32. a 33. kilometrem ve směru na Ústí nad Labem a provoz se v tomto úseku zpomaluje. A u Postřižína na Mělnicku narazilo osobní auto do pevné překážky. Nehoda omezuje provoz v okolí obce.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Posloucháte Maximum muziky Evropy 2, Rihanna a Miki Eko, říkali stej, ale já už zůstat nemůžu, protože je tady Ondra Vodný a ten mě chce vystřídat, že jo?
1: Dobré dopoledne.
0: Jsi chtěla říct ráno, víš, přiznej se.
1: Ne, ale vždycky radši se podívám na hodiny, abych se ukotvil v čase.
0: Rozumím, mně se takhle ve čtvrtek podařilo vítat lidi na víkend, no.
1: Ve čtvrtek se ti podařilo vítat už na
0: A tak čtvrtek je malý pátek, pátek je malá sobota, chápeš?
1: Jo, tak ono, myslím si, že to všechno přebíjí, že za dva dny nebo za jak dlouho začíná školní rok.
0: A už máš učební pomůcky?
1: Já už to mám nakoupený od mládí a pořád doufám, že mě zavolají zpátky. Zatím se to neděje, ale řešil jsem zajímavý problém tady s jednou maminkou,
0: ano,
1: která se rozčilovala při přípravě na školní rok, že nesedějí obaly na sešity. Sešity mají jiný rozměr než obaly. A já jsem si vzpomněl na svoje dětské časy, že mě to strašně iritovalo, když mi někdo dal obal, který byl větší. A nebo byla kniha ve větším obalu.
0: No ale je pravda, že těch rozměrů bylo hodně. Občas byla nějaká třeba učebnice cizího jazyka v nějakém nestandardním formátu. A mě to teda máma pak šila.
1: No, tak to ještě byly takovýhle maminky, rozumíš? Dneska maminka veme izolačku a už to je jako dobrý, že něco udělala.
0: Ale člověk se nemůže na nic spolehnout, víš co, to máš jak v obchodech s dámským oblečením, jak jako ne každá 38 je 38, tak prostě obaly mají stejně.
1: Já taky to mám, já vždycky jdu, zkouším M-ko a pořád prostě jako zamladá a prostě změnili se to velikosti nějak. No. Zajímavý.
0: A tak snad aspoň tušky sedí do penálu.
1: Aspoň
0: nebo
1: tušky,
0: já
1: už jasně, takže kupujte tušky.
0: Kupujte tušky, poslouchejte Evropu 2 a poslouchejte Ondru Vodnýho.
2: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
3: Piggy, mrkej, letní mateří douška přináší zábavně bláznivý samolepky.
4: 6-7 trendy knedlíčky nebo dokonce máslo.
3: Já miluju samolepky, rybiček.
4: Hustý číslo, soutěž s klapkovou patrolou.
3: Nebo tady, soutěž o Lego pandí rodinka.
4: Naučím se rybařit s Jakubem Wagnerem.
3: A já s Pokáčem mega vtipnou básničku.
5: Srpnová mateří douška právě v prodeji.
3: Juchu!
2: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
6: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
2: Čekuj sekci video na Evropa2.cz. Spartianky a Spartianci, hledáme budoucí fotbalové naděje. Dívky a kluky ročníků 2014 až 2020. Přijďte si užít sportem nabité odpoledne a dorazte ve středu 2. září na Strahov do Akademie Sparty. Registrace a další info na spartadětem.cz. Středa 2. září, den budoucích nadějí Sparty. Tečka.

0: 11 hodin, tady Evropa 2, asi nechybí zprávy a Zuzka Kozáková.
1: Dobré dopoledne. Česko zaplatilo za covidové vakcíny od roku 2020 zhruba 19 miliard korun. Na základě letos končící smlouvy ze začátku pandemie odebralo 41 milionů dávek. Využilo jich méně než polovinu. O podmínkách zajištění vakcín pro další období se v současné době jedná. Policisté od začátku roku odhalili 5 mužů, kteří k šíření porna využívali umělou inteligenci. Pachatelé k často známému obličeji přidají pomocí umělé inteligence nahé tělo někoho jiného. Přitom jde o trestný čin zneužití identity k výrobě pornografie. Od ledna za to hrozí 5 let vězení. Fotbalisté Zlína jako jediní v první lize zatím nebodovali a mohou to dnes změnit na stadionu Zbrojovky Brno, kde nastoupí v 17 hodin. Ve stejný čas začnou hrát Pardubice proti brněnskému Artisu. Od 20 hodin se utkají Ostrava s Olomoucí. Bohemians měli hostit Mladou Boleslav, ale její hráče postihla střevní viróza.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor na dálnici D5, na 125. kilometru ve směru na Plzeň se došetřuje nehoda nákladního vozu, ve stejném směru na 77. kilometru máme odstavené vozidlo. Bouralo se v Havířově v Karvinské ulici, se srazily dva vozy a s nehodou počítejte i na Jičínsku na silnici 35 na vjezdu do Holína.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Venku je převážně polojasno až oblačno, s velkou oblačností pak počítejte zejména večer na západě. Dnešní nejvyšší teploty očekáváme v rozmezí od 21 do 26 stupňů, na jihu Moravy to může být 28 stupňů Celsia. Zprávy jsou za námi, vyladíte sobotní Evropu 2 a 2 minuty po 11. si slovo bere Ondra Vodný.
0: Je to tady, konec prázdnin a s tím zase něco nového začíná. Co příjemného prozradím, za chvíli jsme v Evropě.

0: Jazz a Chris Lorenzo v 11.17 na Evropě 2. Pěkné sobotní dopoledne do krásného dne po dešti. Takhle bych to asi okomentoval. Svěží a čerstvý vzduch, který vítá do posledního prázdninového víkendu toho letního. No, možná už je čas hodnotit prázdniny, na druhou stranu možná větší čas chystat se na školní rok. Ať už dneska zvolíte jednu nebo druhou variantu, v zádech budete mít z našeho víkendového maxima muziky Evu Farnou. A tak jak Axwella Ingrossa, něco málo z toho, co mám připraveno, tak ať máte krásný závěr prázdnin, teď už to opravdu závěr je, i když pondělí nám k tomu přidá ještě takový den navíc ještě na přípravy. Tak hurá do finále Evropa 2.
1: Tuhle sobotu začíná taneční mejdan na Evropě 2 už v 9 večer. Rockstar Warm Up Dance Extravaganza.
2: Poznám emoji i demoji, já jsem DJ Rockstar a tohle Evropa 2.
1: Každou poslední sobotu v měsíci. Rockstar Warm Up Dance Extravaganza. Na Evropě 2 od 9 večer.
3: Prázdniny končí, škola volá, Lidlu výbava z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
4: Pak hrnky, flašky, kufříky
3: vyměním za kuponky.
4: Škola volá!
5: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Prázdniny jsou v trapu, ale na Evropě 2 jede léto dál. A letadlo na poslední letní trip ještě stíháš. Dokonce se pro tebe možná vrátí na stojánku. Hrajeme totiž z Hot Peppers. O voucher na letenky kamkoliv za 20 000. Zbalte kufry a zakončete léto stylově s Evropou 2. Každý odpo mezi 13. a 15. Díky Hot Peppers vám to nikdy neuletí.
6: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
7: To jakoby dojímá.
6: A hvězdná porota.
8: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
6: Superstar. Od 2. září na Nově.
9: V Tesco vše do školy za skvělé ceny. Nyní s Clubcard všechny školní potřeby o 25% výhodněji. A navíc můžete od 29. do 30. srpna pomáhat ve sbírce školákům od srdce. Tesco, počítejte s námi.
1: Zpátky k muzice.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: 11.32, pohled na silnice D11 z Prahy do Hradce Králové Usadské na 25. kilometru byla dopravní nehoda, už by měla být na straně, mělo by se projíždět, kolona se rozjíždět, ale stále ta se tam zdrží okolo 10-15 minut. D1 Brno Vyškov, zdržení čeky tu horholenky v obou směrech, na Vyškov je kolona na 25 minut, do Brna dokonce na 40, tak se obalte pevnými nervy a dejte si naše víkendové maximum muziky Youngblood a taky Oliver Tree, v něm nebudou chybět, na Evropě 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2. Alesso a One Republic. Alesso a One Republic. Tvoje nová muzika.

0: máme krásnou melodii v éteru Evropy 2, Sarah Si, Martin Harich, Dievenier a Benson Boone, jeho novinka The Time of My Life, přijde ještě do 12. hodiny. No a pokud se chystáte na začátek školního roku, tak ještě jednou 1. září letos vychází na úterý, to znamená pondělí ještě takový chystací den, ale už od tohoto víkendu, někdy už od pondělka se mění jako spoustu věcí, pokud jste si zvykli na dopravu do školy, do práce, tak v Praze a v okolí se budou měnit jízdní řády MHD od pondělka. Nejvíc to schytá teda Praha, střední Čechy. O víkendech se sjednotí jízdní řády metra a většiny autobusů, takže hlavně v neděli dopoledne toho pojede víc, přibývají noční linky, něco se ruší, něco se přidává. Nechci zabíjet do podrobností, ale jenom, že by vás to mohlo překvapit, až vyrazíte, jak jste zvyklí, ráno do práce nebo do školy, tak že to třeba nepojede, jak zrovna čekáte. Tak doporučuji zkontrolovat, projít cesty, všechno, aby bylo v řádku a nic vás se začátkem dalšího školního roku nepřekvapilo. No a kdo ví, možná se objeví něco nového i v éteru Evropy 2. To si taky nenechte ujít. Evropa 2.
1: Evropa 2. 88,0.

0: Je poledne a k tomu na Evropě 2 nechybí také zprávy. Zuzka Kozáková je tu s nimi.
1: Dobré poledne. Nový přivaděč z dálnice D3 zrychlí cestu do Českého Krumlova a na Lipno. Stavba dlouhá přes 3 kilometry mezi Dolním Třebonínem a Rájovem trvala 2 roky a stála necelých 400 milionů korun. Další více než 3-kilometrový úsek dálnice D11 se otevře na Trutnovsku u hranice s Polskem, a to 27. listopadu. Otevřením úseku budou moci řidiči na polské straně využívat již vybudovanou rychlostní silnici S3. Některým základním školám v Praze před začátkem školního roku stále chybějí asistenti pedagoga. A to i přesto, že od 1. září musí být nově asistent povinně v každé první třídě s více než 15 žáky. Některé školy proto pozice obsazují vychovatelkami z družiny, učitelkami v důchodovém věku nebo počítají i s pomocí matek budoucích prvňáčků. Už zítra začíná v New Yorku na Grand Slamovém US Open tenisový turnaj ve dvouhře. Češi v něm budou mít minimálně 15 zástupců, z toho 7 jich bude nasazených. Tituly obhajují Španěl Carlos Alcaraz a běloruská Arina Sabalenková. Finálové duely jsou na programu 12. a 13. září.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na dálnici D10 pozor ve směru z Turnova na Prahu. Na pátém kilometru je hlášeno odstavené osobní vozidlo. Další odstavený vůz hlásí D6 ve směru na Prahu na 18. kilometru. A dejte pozor i v Kunovicích na Uherskohradišku v Husické ulici, kde boural osobní vůz.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Aktuálně polojasno až oblačno, až ve večerních hodinách očekáváme velkou oblačnost, a to zejména na západě. Teploty se drží mezi 21 až 26 stupni, na jihu Moravy můžete počítat s 28. Tolik ode mě, vy jste s Evropou 2 a 2 minuty popoledně taky s Ondrou Vodným.
0: No a popolední se podíváme na velkou věc, a to jsou zdraví dětský kapsičky.
2: Evropa 2.

0: Tohle jsou Fastboy na Evropě 2 ve 12.16. Krásný song připravený na to dostat vás do nějaký aktivity odpolední. Doufám, že se to povede. Linkin Park, taky Luis Capaldi, tomu přidám z našeho Maxima muziky. No a pokud budete chystat svačinky nejenom svým dětem, ale mnohdy i sobě, tak koukám na dětský kapsičky a ovocní přesnídávky, který byste se divili, kolik dospělých lidí jí a zůstalo jim to z dětství. Tak tohle stojí za pozornost. Věci z Anglie totiž zkoumali 300 výrobků dětské výživy a vyšlo jim, že 61% kapsiček má víc cukru než mateřský mlíko a u výrobků v jiných obalech je to jenom 8%. Nejdůležitější je, že skoro na všech najdete napsaný, že jsou bez přidaného cukru, tak se může zdát, že jsou v pohodě, zdraví, všechno v pohodě. Ten nápis nelže, že když ovoce rozmixujete, uvolní se z něj cukry, které v něm přirozeně jsou a tělo si s nima poradí podobně jako s cukrem klasickým přidaným. Takže funguje podobně i smoothie, juice, který se tváří velmi zdravě, což určitě svým způsobem jsou. Ale celý jablko a rozmixovaný jablko není to samý. Tak na to myslete, je dobrý to občas požvejkat a udělat to v těle trošku víc pohodlí než rozmixovaná strava, pokud ji zrovna teda nepotřebujete. Tak berte to do svačin a třeba i do té dnešní odpolední. Evropa 2.
1: Evropa 2 teď buší na displej tvýho smartphonu silněji než kdy jindy. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
2: Nenechte si ujít v České televizi.
3: Dlouhá léta jste čekali na tento den.
4: Kdy máme ten abiturientský sraz?
5: Jak máme?
3: Dámy a pánové, nám zahraje olympik stejně jako na maturáku.
6: Rozdílné životy.
7: Peníze nejsou všechno, jako fakt.
6: Společné vzpomínky.
8: To byla přece ve škole pokletina.
9: A ty jsi primář.
6: Nový seriál Jana Hřebejka Na tělo. 4. září na ČT 1 a v iVysílání.
10: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
11: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
12: Už zase došel tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Alza.cz.
13: Prázdniny končí, škola volá, Lidl výbava z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
14: Pak hrnky, flašky, kufříky
13: vyměním za kuponky.
14: Škola volá!
15: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
16: Piggy Máma je tu pro vás. Nejaktuálnější témata z oblasti rodičovství, rozhovory, recepty pro maminky a děti, tipy a rady odborníků, pozvánky na akce pro celou rodinu, nápady na tvoření, videopořad a podcast Maminkář. To vše najdete na piggymama.cz. Piggy Máma je univerzálním rádcem pro moderní rodiče. Více na www.piggymama.cz.
1: Ranní kapučo, odpolední espresso, kokosový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
17: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
18: To jakoby dojímá.
17: A hvězdná porota.
19: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
17: Superstar od 2. září na Nově.
1: Zpátky k muzice.

0: Chuck Norris na Evropě 2.
1: Tady Chuck Norris. Podle Einsteinovy teorie relativity tě dokážu kopnout včera.

Prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na MOLce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2. I'm here, so I haven't seen the night.

0: kde to stojí.
1: Je 12.33, rychlý pohled na to, jak to při sobotě vypadá na silnicích, opatrně na D5 se z Plzně na Rozvadov, je tam zastavený provoz za Borem, na 121. kilometru po nehodě se odtahuje kamion. D1 Brno-Vyškov přes Slavkovém zdržení, na Vyškov to je 30 minut a do Brna krásných 40, tam je dneska nechcete. Radši zůstaňte poblíž letaru Evropy 2, Justin Bieber, a taky LMFAO nebo Polygarant v něm nebudou chybět na Evropě 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Giant Rooks ve 12.49. Naše víkendové maximum muziky bere, vize k tomu bude za chvíli. No a k tomu teď pohled na to, jak se začátkem školního roku můžeme čekat, že budou naše děti šikovný. Jo? Vychází to ze sledování téměř 500 000 dětí z veřejných škol. Za 4 dny ta škola začíná a tak se tohle hodí hlavně rodičům malých dětí. V Americe teda to proběhlo, tam sledovali tyhle děti a sledovali 20 let a vyšlo jim, že to, jestli dítě chodí do veřejné školky, se propisuje do známek ještě na střední škole. Jo? Takhle dlouho to má vliv. Nejenom do první třídy, ale do celé školní dráhy. Zajímavý je, čím se to z tohohle průzkumu vysvětluje, ne velikostí třídy, ani penězi, které utratíte za školku, ale tím, že učitelé ve veřejných školkách musí mít vysokou školu, takže rozhoduje, kdo tam s dětma je. Dodám jenom, že šlo teda o jedno místo v Americe, takže na Česko to nejde úplně jako přenést jedna ku jedný, ale to zajímavé zjištění, protože si možná člověk může někdy říkat, proč by měli mít třeba učitelky v mateřské školce vysokou školu, že jo? No tak tenhle průzkum tomu trošku nabíhá. Tak až budete volit školu, zkuste to přidat do svého výběru, popíjte se potom, možná to má opravdu velký vliv. Evropa 2.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech. I've done
2: something new for this fight. Jason Statham je opět v akci. V thrilleru Vzpoura se jako bývalý člen speciálních jednotek a soukromý bezpečnostní specialista Cole Reed ocitne v pasti. Přímo před jeho očima totiž zavraždí miliardáře, kterého měl chránit a z vraždy obviní právě jeho. Coleovi tak nezbývá nic jiného, než okamžitě zmizet. Touha po pomstě a spravedlnosti zavede Cole na palubu nákladní lodi, kde zjišťuje, že smrt jeho nadřízeného byla jen špičkou ledovce v rozsáhlém mezinárodním spiknutí. Ve filmu Vzpoura nechybí fyzicky náročné akční scény, které už tak nějak patří k hereckému rukopisu Jasona Stathama. Ten se na filmu podílel i jako producent a aby na diváky působila akce maximálně realisticky, točilo se na skutečné kontejnerové lodi. Akčňák Vzpoura je právě v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
3: Piggy, mrkej, letní mateří douška přináší zábavně bláznivý samolepky.
4: 6-7 trendy knedlíčky nebo dokonce maso.
3: Já miluju samolepky, rybiček.
4: Hustý číslo, soutěž s tlapkovou patrolou.
3: Nebo tady, soutěž o Lego pandí rodinka.
4: Naučím se rybařit s Jakubem Wagnerem.
3: A já s Pokáčem mega vtipnou básničku.
5: Srpnová mateří douška právě v prodeji.
3: Juchu!
1: Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na evropa2.cz. Sparťanky a Sparťanci, hledáme budoucí fotbalové naděje. Dívky a kluky ročníků 2014 až 2020. Přijďte si užít sportem nabité odpoledne a dorazte ve středu 2. září na Strahov do Akademie Sparty. Registrace a další info na spartadetem.cz. Středa 2. září, den budoucích nadějí Sparty. Tečka.

0: 13 hodin, posloucháte Evropu 2, čas na zprávy se Zuzkou Kozákovou.
1: Hezké odpoledne. Do výběrového řízení na pozici generálního ředitele hasičů se přihlásili 4 uchazeči. Kandidáti absolvovali psychologické posouzení. Nyní budou pozváni k pohovorům před výběrovou komisí. Dosavadnímu řediteli sboru Vladimíru Vlčkovi skončil mandát v polovině července. Zastupuje ho náměstek Petr Ošlejšek. Vlčkův nástupce se měl funkce podle dřívějších informací ministerstva ujmout příští týden v úterý. Čtvrtina dospělých Čechů nechodí na žádné preventivní prohlídky. Vyplývá to z průzkumu Stada Health Report 2026. O možnosti motivace lidí k prevenci se zajímá i ministerstvo zdravotnictví. Ministr Adam Vojtěch prosazuje, aby pojišťovny finančně odměňovaly ty, kteří na prevence chodí. Ti, kteří se o své zdraví starají, by se tak mohli dočkat bonusu v řádu tisíců. Kajakář Josef Dostál postoupil na mistrovství světa v Poznani do finále závodu na 500 metrů a v neděli bude na neolympijské trati obhajovat titul. Účast dvojích ocené kovy těsně unikla bratrské dvojici Martin Fuchsa Petr Fuchsa. Na Deblkánu je od postupu do finále a dělila jediná setina.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor na dálnici D11, bouralo se na trase Praha-Jaroměře-Sever, a to na 32. kilometru. V Rychnově nad Kněžnou v Jiráskově ulici se srazil osobní vůz s nákladním a komplikace v podobě nehody jsou i v Písku v obchodní ulici.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Většinou polojasno až oblačno. Počítejte s velkou oblačností také na večer, zejména na západě Čech. Teploty se aktuálně pohybují většinou mezi 21 až 26 stupni. Na jihu Moravy místy naměříme 28. Tolik zprávy, vyladíte Evropu 2 a slovo si opět bere Ondra Vodný.
0: Jak dlouho je bezpečný trávit čas na sítích i v případě dětí? Prozradím vám za chvíli a budete se divit, jak číslo to je. Evropa 2.

0: One Republic na Evropě 2 ve 13.17. Jason Derulo, taky Bruno Mars, tom bude za krátkou chvíli. No a protože se blíží škola, tak jedno číslo, který stojí za to znát, možná jak pro školáky, tak pro rodiče, a to je 2,5 hodiny na sociálních sítích denně. 2,5 hodiny je docela dost času. Podle jednoho průzkumu, který teď vyšel a který dlouho sledoval dospělí ve věku 18 až 70 let, tak přišel na to, že tohle je ta hranice, kdy se nic zvláštního údajně s vaším tělem neděje. Na dní začne stoupat riziko depresivních příznaků a každá další hodina na tenhle limit to dokonce zvedne asi o 17%. Jo? Je to na docela velkým vzorku. Podle měření Masarykovy univerzity tráví čeští teenageři na sociálních sítích v průměru 74 minut denně, něco nad hodinu, takže jsou pod touhle magickou hranicí. Jenže na mobilu celkem jsou 4 hodiny a 11 minut a odemknou ho skoro 80krát za den. To je hodněkrát. No, číslo, na kterým můžeme začít s novým školním rokem pracovat, teda pokud chcete samozřejmě, to je jasný. Tak ať krásně vstoupíte do nového školního roku. Evropa 2.
1: Není odpoledne jako odpoledne.
2: No, ale... teďka jsme se dofákali a teďka jsme se opět začít.
3: Teď to nakoprem.
1: Na Evropě 2 nikdy nevíš, co přijde.
3: Posloucháte. Show. Já mluvím.
2: A já to chtěl říct dřív.
1: Odpolední show s Tomášem.
2: Zástěra, zástěra, ty jsi ale sexy říkal, jo.
1: A Zorkou.
3: Redaktorka, doktorka Zorka Horka.
1: Odpoledne, kdy se dějou věci.
2: Atmosféra ve studiu je až nakažlivá. V dnešní době to je blbý říkat tohleto, viď? No.
1: Odpolední show s Tomášem a Zorkou.
2: Takže neopouštěte tuto stanici a tento kanál. Buďte v kanále, tady s námi pořád. Evropa 2.
1: Denně od 3 do 6 na Evropě 2.
4: Už zase došel tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
1: Ranní kapučo, odpolední espresso, kokosový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
6: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
7: To jakoby dojímá.
6: A hvězdná porota.
8: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
6: Superstar. Od 2. září na Nově.
9: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
10: Vážně? A co umí?
9: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
10: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
1: Zpátky k muzice.

0: Norris na Evropě 2.
1: Tady Chuck Norris. Nouzová obrana planety Země před útokem nepřátelských mimozemšťanů se jmenuje Chuck Norris.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: 13.33, jak to vypadá na silnicích? D1 Brno-Vyškov, omezení čekejte u Slavkova, kolony jsou z obou stran na 20 až 30 minut. V Praze na jižní spojce na Černý most, u Spořilova dopravní nehoda, kolona na 10 minut a Praha na magistrále u hlavního nádraží, krátké zdržení z obou směrů. Kygo, Tate McRae, Lost Frequencies, malý výběr toho, co mám pro vás dnes odpoledne z Maxima muziky na Evropě 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: muzyka. Markdan a Raymond.
1: Markdan a Raymond.
0: Evropa 2. Maximum nový muziky.

0: 13.45, posloucháte sobotní Evropu 2, kdybyste si chtěli vyčistit hlavu o víkendu na konci prázdnin před začátkem školního roku, tak doporučuji vyrazit do přírody. Zpěv ptáků je to, co vás totiž dokáže dostat do pohody, aspoň podle průzkumu, který zjišťoval, co na nás funguje. Tak je to zpěv ptáků, ale pozor, musí to být opravdu jenom zpěv ptáků, ne doprovázený ruchem ulice nebo ruchem silnice, takže doporučuji vyrazit někam do přírody hodně daleko od civilizace a tam prostě jenom nasávat zvuk ptáků a tu krásnou pohodu, která vás tak naladí na nový rok, že vám bude všechno úplně jedno. Podobně teda mimochodem funguje i Maximum muziky a Von Roxton, taky Somber, vězím se o to postarat ještě do 14. o tu pohodu. Evropa 2.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: The world it was doesn't exist.
3: Snímek Vzhlížet ke hvězdám je zasazený do světa, v němž přežití není instinktem, ale lidskost je volbou. Na prahu 90. ho natočil neúnavný filmař Ridley Scott, který v těchto dnech pracuje na životopisném filmu o Bee Gees a v listopadu ho čeká natáčení Ostrova pokladů s Hughem Jackmanem. Thriller Vzhlížet ke hvězdám je adaptací sci-fi románu Psí hvězdy z pera Američana Petra Hellera, jenž se zabývá následky pustošivé pandemie chřipky.
4: So what did you do before the world ended?
3: Scénář k filmu napsal Mark L. Smith, který je podepsaný pod filmem Revenant z mrtvých vstání s Leonardem DiCapriem. Ridley Scott vypráví příběh mladého pilota Higa. Ten žije společně se svým psem a bývalým mariňákem Benglim na funkční, ale izolované usedlosti v drsném postapokalyptickém světě. Když Hig zachytí záhadný rádiový signál, vydá se na neznámé území hledat naději a lidskost, v jejíž existenci nepřestal věřit.
2: What do you expect to find? Something better than this.
3: The dream. Mediálním partnerem kinopremiéry Vzhlížet ke hvězdám v čele s Jacobem Elordim, Joshem Brolinem a Margaret Qualley je Evropa 2. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
5: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
6: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
5: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juchu!
7: Filbek. Filtrujeme kohoutkovou vodu na 100% zdravou vodu. Filbec.cz. Není odpoledne jako odpoledne.
6: Ježíš, tak já chci vždycky dělat, že to je hrozně napídavě, ty to zkazíš.
7: Na Evropě 2 nikdy nevíš, co přijde.
8: To v těch dlouhodobých vztazích pracovník bývá.
7: Odpoledne, kdy se dějou věci.
8: Tak Zorko, tady to se zapila. To je vražda humoru napsala.
7: Odpolední show s Tomášem a Zorkou.
9: Ježíši, to je trapný, to mi říkali na základce, pak Tomáši, to je trapný, opravdu.
7: Denně od 3 do 6 na Evropě 2.
8: Buďte v kanále, tady s námi pořád. Evropa 2.
10: Pigi mrkej, letní mateří douška přináší zábavně bláznivý samolepky.
11: 6-7 trendy knedlíčky nebo dokonce maso.
10: Já miluju samolepky, rybiček.
11: Hustý číslo, soutěž s tlapkovou patrolou.
10: Nebo tady, soutěž o Lego pandí rodinka.
11: Naučím se rybařit s Jakubem Wagnerem.
10: A já s Pokáčem mega vtipnou básničku.
12: Srpnová mateří douška právě v prodeji.
10: Juchu!
7: Ty největší hvězdy našeho éteru jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
13: A můžu ještě něco říct?
8: No povídej.
13: To je nejlepší rádio na světě.
8: Adame.
7: Bez generace E2 by to nešlo.
13: Děkuju.
7: My děkujeme a držíme ti flek. Evropa 2.
14: Sparťanky a Sparťánci, hledáme budoucí fotbalové naděje. Dívky a kluky ročníků 2014 až 2020. Přijďte si užít sportem nabité odpoledne a dorazte ve středu 2. září na Strahov do Akademie Sparty. Registrace a další info na spartadětem.cz. Středa 2. září, den budoucích nadějí Sparty. Tečka.
7: Každé úterý a neděli v 8 večer.
8: Tam se občas není čemu zasmát.
7: Šlápneme na Evropě 2.
14: na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
15: Jo. A že máš triko, který si na sobě měl v 15, no, to si vzít já, tak jsou to tanga.
14: Brzda Evropy 2 a nep jakoby show.
16: Hele, budem si spolu povídat a on říká, no tak jak se jmenuješ? On říká, Prší. A ty? Já jsem Kanasta. On říká, no, tak mi vykládej.
14: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.

0: 14 hodin, 1 minuta k tomu, na Evropě 2 jsou zprávy a Zuzka Kozáková.
1: Dobré odpoledne. Ministerstvo práce plánuje návrat k předchozímu nastavení podpor v nezaměstnanosti a snížení částek od ledna. Příští rok tak chce ušetřit asi 4,5 miliardy korun na výdajích. Částka by v prvních měsících znovu klesla z 80% výdělku na 65%. Maximální podpora by činila 60% průměrné mzdy na místo letošních 80%. Proti návratu k předchozím pravidlům se staví odbory i zaměstnavatelé. Nesouhlasí ani odborníci. Některým základním školám v Praze před začátkem školního roku stále chybějí asistenti pedagoga. A to i přesto, že od 1. září musí být nově asistent povinně v každé první třídě s více než 15 žáky. Některé školy proto pozice obsazují vychovatelkami z družiny, učitelkami v důchodovém věku nebo počítají i s pomocí matek budoucích prvňáčků. Nezvykle už v 6. kole čeká první fotbalovou ligu největší šlágr podzimu. Sparta v neděli na Letné v pražském derby přivítá obhájce titulu Slavii. Červenobílí bez prohry vedou neúplnou tabulku. V posledních dvou zápasech ale remizovali a před rivalem mají už jen dvoubodový náskok. Letenští se v případě vítězství mohou před soupeře dostat. Utkání je na programu v neděli od 20 hodin.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor si dejte určitě na dálnici D1 ve směru na Brno. Na 38. kilometru je hlášeno odstavené vozidlo na krajnici, pravděpodobně kvůli defektu. Na Jablonecku na silnici 65 u obce Rádlo se došetřuje nehoda osobního vozu. Opatrnost to bude chtít i na Českou Krumlovsku na silnici 39 u Kájova, kde se srazila dodávka s osobním vozem.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Polojasno až oblačno, později večer zejména na západě očekáváme velkou oblačnost. Teploty se aktuálně drží mezi 21 až 26 stupni, s 28 počítejte na jihu Moravy. Zprávy jsou za námi, ladíte sobotní Evropu 2 a krátce po 14. taky Ondru Vodného.
0: Pokud se vám zdá, že vám život protíká mezi prsty a že si z toho skoro nic nepamatujete, možná máte vážný problém, jaký prozradím za chvíli. Evropa 2.

0: 14.17, tohle je Rehab na Evropě 2. Pokud se vám zdá, že vám den proteče mezi prsty a vlastně si skoro nic nepamatujete z toho, co jste udělali, tak tom nejste úplně sami. Průzkum mezi tisícemi lidmi to řeklo 82% lidí. Úplně to samý, že jim prostě nějak protejká den mezi prsty. Žijou takzvaně na autopilotu a je tam jedno číslo, které je skoro vtipný, že velmi často lidem během nedokází energie v konkrétní část. Je to ve 14 hodin 48 minut. To je vlastně už za chvilku, i když počítám, že k víkendu to moc neplatí. Pětině lidí dotázaných dokonce už před polednem a zajímavé je, co lidi obětují jako první, když jim dojde energie, když je nějaký nabitý den. Na prvním místě jsme schopni obětovat koníčky. To je až u 38% lidí a pak péči o duševní zdraví a o pohyb, samý důležitý věci, které by člověk měl dát asi spíš na první místo. Takže zkuste na tě popřemýšlet a vzít to jako výzvu do nového školního roku. Určitě se nezdávat koníčku, ježišmarja, vůbec. Eva Farna, Coldplay a minulý k tomu přidávám z Maxima muziky na Evropě 2.
1: Petře, ty hovado, když neumíš pít, tak tam prostě nejezdí.
2: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
3: On se šera s kámošema na jedno a vrátil se půl čtvrtý, úplně zřízený, takže...
2: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu Song za trest.
4: Dnešní Song za trest bych chtěl zahrát sám pro sebe, protože jsem takový idiot, že už po druhé za sebou jsem si zabouchl klíče v bytě.
2: Song za trest.
4: Marie, nedalo se to vůbec žrát, tohle nemůžu být ani prasata, takhle už opravdu ne.
2: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer na Evropě 2.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Prázdniny jsou v trapu, ale na Evropě 2 jede léto dál. A letadlo na poslední letní trip ještě stíháš. Dokonce se pro tebe možná vrátí na stojánku. Hrajeme totiž z Hot Peppers. O voucher na letenky kamkoliv za 20 000. Zbalte kufry a zakončete léto stylově s Evropou 2. Každý odpo mezi 13. a 15. Díky Hot Peppers vám to nikdy neuletí.
7: Nenechte si ujít v České televizi.
8: My s tebou fajn.
9: V 16 se všechno láme.
8: Je to jiný než holku.
9: První vztahy. První rozhodnutí.
10: Říkal jsi, že má holku?
11: Jo.
9: A snaha zapadnout.
8: To je Matyáš.
9: Nový seriál České televize o rolích, které hrajeme.
11: Je Radek doma?
12: Toho ti nic není.
9: Filtr. Ve středu večer na ČT1 a v i vysílání.
2: Zpátky k muzice.
13: Evropa 2.

Prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na MOLce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: 14.34, rychlý pohled na silnice s Evropou 2, D8, hlásí obnovený provoz Německa do České republiky, byla tam kolona, která se dává od německých hranic do pohybu. D1 Brno-Vyškov, stále omezení u Slavkova, které působí dlouhé kolony od Rousínova, je to zhruba na 30 minut, v obou směrech se zdržíte, a D1 z Brna do Prahy u Chocerad, aktuálně také hlášená nová čerstvá dopravní nehoda. Tak šťastnou cestu s Fastboy a Sebastianem, to vám zahraju v našem sobotním Maximum muziky na Evropě 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Martin Garrix na Evropě 2 ve 14.46. Krásné sobotní odpoledne, které na Evropě 2 pokračuje s Kubou Štěpánem, kterého zdravím.
1: Je to tak, ahoj, Ondro.
0: Mluvili jsme o konci prázdnin, které nás trápí nebo netrápí?
1: Je zvláštní, že i dospěláci mají pocit smutku a melancholie, i když už dávno jsou samozřejmě ze školy. Proč tomu tak je, tak i to bude jedno z věcí, které probereme.
0: Tak poledne. To si nenechte ujít. Bude k tomu ještě Mimiweb, taky Mark Dunn z Evropa 2. Evropa 2, 88.

0: Ladíte víkendovou Evropu 2, 15. hodina dávno odzvonila, pojďme na zprávy. Slovo si bere Zuzka Kozáková.
1: Vítejte u zpráv. Firmy i instituce v Česku budou muset nastavit systém odměňování podle složitosti, namáhavosti a odpovědnosti prací. Vypracovávat budou zprávy o výdělcích. Pokud rozdíly mezi odměnou mužů a žen dosáhnou 5% a více a nebudou mít důvod, tak bude nutné stav do půl roku napravit. Uchazeči o místo se budou muset dozvědět minimální výši platu před uzavřením smlouvy. Vyplývá to z novely zákoníku práce, kterou má v pondělí projednat vláda. Nový přivaděč z dálnice D3 zrychlí cestu do Českého Krumlova a na Lipno. Stavba dlouhá přes 3 kilometry mezi Dolním Třebonínem a Rájovem trvala 2 roky a stála necelých 400 milionů korun. Další více než 3-kilometrový úsek dálnice D11 se otevře na Trutnovsku u hranice s Polskem, a to 27. listopadu. Otevřením úseku budou moci řidiči na polské straně využívat již vybudovanou rychlostní silnici S3. Už zítra začíná v New Yorku na Grand Slamovém US Open tenisový turnaj ve dvouhře. Češi v něm budou mít minimálně 15 zástupců, z toho 7 jich bude nasazených. Tituly obhajují Španěl Carlos Alcaraz a Běloruska Arina Sabalenková. Finálové duely jsou na programu 12. a 13. září.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor na dálnici D2 na trase Brno-Lanžhot. Na 57. kilometru máme odstavené vozidlo. Dejte pozor taky na Kladensku na silnici 16 u obce Jedomělice. Tady se došetřuje nehoda dvou vozů a komplikace jsou i na Žďársku u obce Nové Veselí. Jde o silnici 353, srazily se tu dva vozy.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Většinou polojasno až oblačno s teplotami do 28 stupňů. Zítra ráno a večer bude místy oblačno, v průběhu dne převážně polojasno. Ojediněle počítejte s přeháňkami. Nejvyšší denní teploty se dostanou na 23 až 28 stupňů. Na jižní Moravě se teplota může dostat k 30 stupňům Celsia. Zprávy jsou za námi, vy jste stále s Evropou 2 a slovo si právě teď bere Kuba Štěpán.
0: Je to poslední prázdninový víkend, dostavuje se mírná nostalgie i smutek, čemuž rozumím, ale jsem si jistý, že palivová karta i káva na rok zdarma náladu určitě vylepší, tak držte vlnu, my jsme Evropa 2.
2: Evropa 2.

0: Jsem rád, že sobotu užíváte s Evropou 2. A troufnu si odhadnout, že by se určitě hodila přednabitá palivová karta i káva na celý rok zdarma. Taková možnost výhry je na Evropě 2 po celé léto. A být vámi, bedlivě poslouchám další várku Maxima muziky. Výherní signál rozhodně nepřeslechnete. Bude jim legendární hláška z obecné školy. Rodiče, kteří chtějí vidět idiota, nechť přijdou do ředitelny. Jakmile zazní, startuje závod. Kdo se dovolá jako třetí v pořadí na 257-400-888 a správně mi odpoví na soutěžní otázku, tak bere výhru. Takže telefon připravit, postřeh zapnout a do ředitelny tentokrát opravdu nemusíte. Stačí se dovolat ke mně na E2, jo? Hezký odpoledne.
1: Instagram Evropy 2 je plnej hvězd, novinek, ale taky rádiových fejlů.
2: Ježíš, mě tam skočí nějaká tabu. Ježíš, já nemůžu číst otázky, já to nevidím.
1: Musíš. A pohledů do zákulisí vysílání.
3: A bobinka tady vedle mě je nevyspaná.
1: Už skoro 400 tisíc lidí to ví.
2: To je moje show.
1: Dej taky follow E2.cz.
4: Nazdar přátelé, ukážu vám pár tričků. Začínáme.
1: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
2: Vždycky to byla moje show.
5: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
6: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
7: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Aloha Twister a Aloha Zinger.
8: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
7: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
8: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
7: Více informací v restauracích KFC.
9: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní za 79,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a Tesco máslo 250 gramů za 19,90 do 1. září ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
1: Ranní kapučo, odpolední espresso, kokosový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
10: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
11: To jako mi dojímá.
10: A hvězdná porota.
12: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
10: Superstar od 2. září na Nově.
1: Zpátky k muzice.
5: Evropa 2.

0: Chuck Norris na Evropě 2.
1: Tady Chuck Norris. Můj otec chtěl být od malička stejný jako já.

0: V okolí Brna na D1 mezi Vyškovem a Brnem je kolona u Slavkova u 210. kilometru, kde se jezdí pouze jedním pruhem. Fronta aut začíná už u Rousínova na 216. kilometru a postojíte se i v opačném směru. Čekajte zdržení na 15 až 20 minut. Hlásíte nehodu dvou osobních vozidel z Ústí nad Labem v ulici 5. května. Díky, Romano, za info. V Praze jsou problémy v ulici Starčírně. Bože, já to neřeknu. Prostě ztraceny se ty dva vozy. A plnější je Štěrboholská spojka. Kratší zdržení čekejte od Běchovic k Průmyslové. Tak ať už míříte kamkoliv, hlavně v klidu, žádnej spěch. A šťastnou cestu do cíle přeju. Evropa 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Společnost vám dělá vaše Evropa 2. Konec srpna má zvláštní atmosféru, kterou si spousta lidí nese ještě dlouho poté, co školní lavice viděla naposledy před mnoha lety. Venku je pořád léto, víkend může být naprosto dokonalý, ale někde vzadu v hlavě už se ozývá pocit, že něco končí a zase začne normální provoz. A není to jen vzpomínka na aktovku a 1. září. Přechod z léta do podzimu skutečně znamená změnu režimu i pro dospělé. Končí dovolené, vracejí se kolegové, děti jdou do školy, kalendáře se plní a najednou je před nimi méně volných večerů a víc věcí, které najednou mají přesný čas. Psychologové podobné pocity spojují i s tím, že před změnou začínáme dopředu přemýšlet o tom, co všechno nás čeká. Srpen pak trochu připomíná nedělní odpoledne v podtextu ještě máte volno, ale pondělí už začíná být nepříjemně vidět. No, prázdniny my dospěláci už sice nemáme, ale ten pocit, že od září začne všechno nějak moc rychle, nám zůstal překvapivě věrný. Nebo alespoň u mě. Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.

0: Posloucháte Evropu 2, 16.01 je aktuální čas a nové zprávy teď přidá Zuzka Kozáková.
1: Hezké odpoledne. Do výběrového řízení na pozici generálního ředitele hasičů se přihlásili 4 uchazeči. Kandidáti absolvovali psychologické posouzení. Nyní budou pozváni k pohovorům před výběrovou komisí. Dosavadnímu řediteli sboru Vladimíru Vlčkovi skončil mandát v polovině července. Zastupuje ho náměstek Petr Ošlejšek. Vlčkův nástupce se měl funkce podle dřívějších informací ministerstva ujmout příští týden v úterý. Čtvrtina dospělých Čechů nechodí na žádné preventivní prohlídky. Vyplývá to z průzkumu Stada Health Report 2026. O možnosti motivace lidí k prevenci se zajímá i ministerstvo zdravotnictví. Ministr Adam Vojtěch prosazuje, aby pojišťovny finančně odměňovaly ty, kteří na prevence chodí. Ti, kteří se o své zdraví starají, by se tak mohli dočkat bonusu v řádu tisíců. Kajakář Josef Dostál postoupil na mistrovství světa v Poznani do finále závodu na 500 metrů a v neděli bude na neolympijské trati obhajovat titul. Účast dvojích ocené kovy těsně unikla bratrské dvojici Martin Fuxa Petr Fuxa. Na Deblkánu je od postupu do finále a dělila jediná setina.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pokud jste právě teď na cestách, tak buďte opatrní určitě na dálnici D1 a to ve směru na Brno. Odstavené vozidlo na krajnici je na 11. kilometru. Na Jablonecku pozor v Tanvaldu v Krkonošské ulici, kde se došetřuje nehoda a komplikace jsou aktuálně taky na silnici 11. Na trase Český Těšín Opava na 289. kilometru bourala 2 osobní vozidla.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Venku převládá polojasná až oblačná obloha, teploty se drží do 28 stupňů Celsia. Zítra ráno a večer se místy objeví oblačnost, v průběhu dne bude převládat polojasná obloha. Ojediněle se objeví přehánky. Teploty očekáváme mezi 23 až 28 stupni, na jižní Moravě to může být i 30 stupňů Celsia. Další zprávy jsou za námi, vy jste stále s Evropou 2 a slovo si právě teď bere Kuba Štěpán.
0: Začátek školního roku bývá plný velkých rodičovských plánů, jak tentokrát zvládnout rána bez chaosu, co opravdu pomáhá a jak dlouho tahle domácí disciplína obvykle vydrží, i to se dozvíte tady u nás na Evropě 2.
2: Evropa 2.

0: Posloucháte sobotní Evropu 2. Začátek školního roku je zároveň obdobím velkých rodičovských plánů. Asi každý si přeje žádný ranní chaos. Aktovka se většinou nachystá večer, oblečení bude připravené, svačina promyšlená a v úterý ráno se bude odcházet z domu v klidu, s úsměvem a dostatečnou časovou rezervou. A to je skutečně dobrý plán. Pediatři doporučují připravit co nejvíc věcí už právě večer, tedy v pondělí večer, protože pravidelná rutina dětem pomáhá a ve výsledku rána jsou pak podstatně klidnější. Teorie vypadá krásně, že jo, jenže potom přijde běžný školní týden, na začátku všechno víceméně funguje, ve středu se ještě držíte, ve čtvrtek hledáte večer penál a v pátek se v 7:28 například zjistí, že jsou potřeba přezůvky a už se celá domácnost hlavně snaží dostat ze dveří ve správným počtu. Takže cíl není odejít z domu dokonale připravený. Cíl je odejít z domu všichni, obutí a pokud možno se správnou aktovkou. Evropa 2.
1: Tuhle sobotu začíná taneční mejdan na Evropě 2 už v 9 večer. Rockstar Warm Up Dance Extravaganza.
2: Poznám emoji i demoji, já jsem DJ Rockstar a tohle Evropa 2.
1: Každou poslední sobotu v měsíci. Rockstar Warm Up Dance Extravaganza. Na Evropě 2 od 9 večer.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září Kaufland.
1: Ranní kapučo, odpolední espresso, kokosový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
4: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
1: Zpátky k muzice.

0: Chuck Norris na Evropě 2.
1: Tady Chuck Norris. Pero je mocnější zbraň než meč, pokud ho držím v ruce já.

Prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na MOLce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: kde to stojí.
1: Silnější provoz vás čeká na D1 v obou směrech u Brna. Ve směru na Vyškov je kolona na 15 minut před Slavkovem, kde se jezdí kvůli likvidaci omezení jedním pruhem. Postojíte se krátceji z opačného směru, tedy z Vyškova do Brna. Jinak je provoz na klid. V Praze jen nárazově zpomaluje Štěrboholská spojka k Průmyslové a na jižní spojce směrem na Černý most se ubírá plyn za Spořilovem. Je to kvůli omezení. Tak buďte opatrní. Tolik ze silnic v 16.36. Dívám se do playlistu z Maxima muziky. Nabídnu Aloka s Jennifer Lopez nebo i Lady Gaga o koření sobotní odpoledne tady u nás na Evropě 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

muzica. Jazzy a Chris Lorenzo. Evropa 2. Maximum nový muziky.

0: Když se nacházíte kdekoliv, posloucháte Evropu 2, tak si užíváme poslední prázdninový víkend a počasí nám ho naštěstí úplně nekazí. Po dlouhých týdnech sucha konečně pořádně zapršelo prakticky po celé České republice, takže příroda se trochu oddechla. Přes víkend už bude deště výrazně méně. Dneska se teploty pohybují mezi 21 až 25 stupni. Na jižní Moravě dokonce mají ještě tepleji. V neděli se dostaneme většinou na 23 až 27 stupňů a místy, to je teda fakt, se může objevit krátká přeháňka. Takže jestli chcete poslední volné dny ještě využít venku, počasí vám do toho moc krafat nebude. Děti si tak mohou užít poslední prázdninový víkend, rodiče ještě chvilku nemusí řešit ranní spěch a veškeré školní starosti. No a houbaři, pozor, můžou po dešti konečně začít pokukovat po lesích, že jo? Zkrátka, léto nám ještě nekončí.
1: Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Action. Novinky v kinech. I've done
2: something new for this fight. Jason Statham je opět v akci. V thrilleru Vzpoura se jako bývalý člen speciálních jednotek a soukromý bezpečnostní specialista Cole Reed ocitne v pasti. Přímo před jeho očima totiž zavraždí miliardáře, kterého měl chránit, a z vraždy obviní právě jeho. Coleovi tak nezbývá nic jiného, než okamžitě zmizet. I need to finish this. Touha po pomstě a spravedlnosti zavede Cole na palubu nákladní lodi, kde zjišťuje, že smrt jeho nadřízeného byla jen špičkou ledovce v rozsáhlém mezinárodním spiknutí. Ve filmu Vzpoura nechybí fyzicky náročné akční scény, které už tak nějak patří k hereckému rukopisu Jasona Stathama. Ten se na filmu podílel i jako producent a aby na diváky působila akce maximálně realisticky, točilo se na skutečné kontejnerové lodi. Akčňák Vzpoura je právě v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost parkour zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.
3: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
4: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
3: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juhu!
5: Filbek. Filtrujeme kohoutkovou vodu na 100% zdravou vodu. Filbec.cz

0: Tady je vaše Evropa 2 na 17. hodinu. Přidá Zuzka Kozáková nové zprávy.
1: Hezké odpoledne u zpráv. Ministerstvo práce plánuje návrat k předchozímu nastavení podpor v nezaměstnanosti a snížení částek od ledna. Příští rok tak chce ušetřit asi 4,5 miliardy korun na výdajích. Částka by v prvních měsících znovu klesla z 80% výdělku na 65%. Maximální podpora by činila 60% průměrné mzdy na místo letošních 80%. Proti návratu k předchozím pravidlům se staví odbory i zaměstnavatelé. Nesouhlasí ani odborníci. Některým základním školám v Praze před začátkem školního roku stále chybějí asistenti pedagoga. A to i přesto, že od 1. září musí být nově asistent povinně v každé první třídě s více než 15 žáky. Některé školy proto pozice obsazují vychovatelkami z družiny, učitelkami v důchodovém věku nebo počítají i s pomocí matek budoucích prvňáčků. Nezvykle už v 6. kole čeká první fotbalovou ligu největší šlágr podzimu. Sparta v neděli na Letné v pražském derby přivítá obhájce titulu Slavii. Červenobílí bez prohry vedou neúplnou tabulku. V posledních dvou zápasech ale remizovali a před rivalem mají už jen dvoubodový náskok. Letenští se v případě vítězství mohou před soupeře dostat. Utkání je na programu v neděli od 20 hodin.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na dálnici D1 se můžete dostat do kolony od stého 96. a 5. kilometru ve směru na Ostravu. Na D2 pak pozor, na trase Brno-Lanžhot na 42. kilometru bouralo osobní vozidlo.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Polojasno až oblačno, teploty se pohybují do 28 stupňů Celsia. V neděli ráno a večer počítejte s oblačností, v průběhu dne bude převládat polojasná obloha ojediněle s přeháňkami. Teploty očekáváme mezi 23 až 28 stupni, na jižní Moravě to místy může být 30 stupňů Celsia. Tolik ode mě, vy jste stále s Evropou 2 a stále taky s Kubou Štěpánem.
0: Další minuty nám zpříjemní na R2C Imagine Dragons, Sombr nebo i Antonín Herbeck a Brandon, tak buďte na dosah a užívejte sobotu. My jsme Evropa 2.

0: Hezké odpoledne, všichni vám vibruje Evropa 2. Před chvilkou jsem se přestihl, jak si fotím screenshot, abych nezapomněl, na co se chci doma podívat trošku podrobněji. Ostatně tuhle věc děláme skoro všichni, že jo? Něco zajímavého vidíte na mobilu, nechcete na to zapomenout, tak uděláte screenshot, recept, tip na výlet, nějakou důležitou zprávu, adresu, film, který třeba chcete vidět a během pár týdnů máte ve fotkách digitální skladiště věcí, ke kterým se už nikdy nevrátíte. A právě v tom může být problém. Nové poznatky ukazují, že když si něco vyfotíme nebo uložíme s pocitem mám to v telefonu, nemusím si to pamatovat, tak mozek si tu informaci může uložit daleko hůř, jinými slovy. Část práce elegantně přehodíme na mobil. Neznamená to, že screenshoty jsou špatně. Vůbec ne. Smysl mají hlavně tehdy, když se k ním opravdu vrátíte. Pokud je ale jenom pořídíte a necháte je navždy třeba mezi fotkou, nevím, teď napadá západ slunce nebo třemi omylem vyfocenými kapsami, tak samozřejmě moc vám nepomohou, že jo? Takže jestli máte v mobilu 2000 screenshotů na později, možná už přišel čas podívat se, co jste si vlastně chtěli pamatovat, protože telefon si to pamatuje skvěle. Samozřejmě my už o poznání míň, že? Evropa 2.
1: Hey Europa 2 listeners, it's Alok here.
2: Hey, I'm Dan from Bastille and I'm here with Europe 2.
3: Ahoj, Tim Conley, we're Fast Boy
4: and you can head over to Europa, yeah.
5: Nastav uši hviezda.
6: Hey, it's Jared Leto from 30 Seconds to Mars. Strabim, Europol, Tibet.
5: Evropa 2.
7: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
8: Vážně? A co umí?
7: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
8: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
9: Prázdniny jsou v trapu, ale na Evropě 2 jede léto dál. A letadlo na poslední letní trip ještě stíháš. Dokonce se pro tebe možná vrátí na stojánku. Hrajeme totiž z Hot Peppers. O voucher na letenky kamkoliv za 20 000. Zbalte kufry a zakončete léto stylově s Evropou 2. Každý odpo mezi 13. a 15. Díky Hot Peppers vám to nikdy neuletí.
10: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní za 79,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a Tesco máslo 250 gramů za 19,90 do 1. září ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
9: Zpátky k muzice.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pojďme v 17.33 zkontrolovat na R2 dopravní situaci. Pozor na D1 ve směru z Prahy do Brna. U Cerhovice na 46. kilometru stojí ve stoupání karavan s poruchou. Směrem do Vyškova jsou problémy stále za Brnem. U Slavkova na 210. kilometru je omezení. Kolona je tady na 20 minut a postojíte se krátce i z druhého směru, tedy z Vyškova do Brna. Jezdí se v omezení pouze jedním pruhem. Komplikace hlásíte taky z Plzně. V ulici Ukrajinská se srazila dvě osobní vozidla, díky Honzo za info. A podobně je tomu na silnici 28 Uloun, kde se tvoří po nehodě nárazová kolona. Tak buďte opatrní, ať už míříte kamkoliv, přeju šťastnou cestu. Evropa 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

Haló, haló, školní hlášení. Naše škola získala několik stupenek na divadelní představení Idiot. Rodiče, kteří chtějí vidět idiota, nechť přijdou do ředitelny.

0: Posloucháte Evropu 2, kde celé léto, takže i tento víkend soutěžíme s Molkou o kávu na rok zdarma a k tomu přidáváme palivovou kartu v hodnotě 2000 korun. Ať už vyrážíte samozřejmě kamkoliv, MOL Česká republika je široká síť čerpacích stanic a zároveň je to velmi oblíbená zastávka na cestách. Kde natankujete? Prémiová paliva, ale samozřejmě i energii na další cestu. V rámci oblíbeného občerstvení Fresh Corner tu mají oblíbené kávy, hot dogy, čerstvé sendviče i letní drinky. Spoustu zajímavých slev najdete v aplikaci MOL Move. A ptám se, kdo se dovolal jako třetí v pořadí na 257-400-888, tady jako Evropa 2.
1: Ahoj, tady Míša.
0: Ahoj Míšo, jaký byl výherní signál?
1: Výherní signál byl slogan z filmu Obecná škola.
0: Ano, idiota v ředitelně.
1: Idiota v ředitelně, ano, ano.
0: Tak nemusíš kvůli tomu samozřejmě do ředitelny, stačí, jestli se dovolala. Otázkou ještě zůstává, zdali výhra za tebou poputuje, protože aby k tomu tak samozřejmě naznalo, tak je potřeba mi zodpovědět soutěžní otázku. Jsi psychicky připravená?
1: Těžko říct, ale můžeme to vyzkoušet.
0: Míšo, jak se jmenuje prémiová řada paliv na Molce? Za A Evo Plus, za B Adamo, za C Vlasto.
1: Evo Plus.
0: Jsi si jistá?
1: Jsem si jistá.
0: Půjdeš na kobereček do ředitelny, je to správně, gratuluju.
1: Jupí, jupí, jupí.
0: Víš jo, kam poputuje výhra?
1: Poputuje do Milevska.
0: Dobře, tak vydrž mi na drátě, ať doladíme detaily. Já ti gratuluju a doufám, že finále letních prázdnin je u tebe v rámci tohoto okamžiku optimističtější. Co?
1: Ano, je vynikající, ano, ano.
0: Přesně, vydrž na drátě a ještě jednou gratuluju. Zatím ahoj.
1: Děkuji pěkně, ahoj.
0: No a vy ostatní si výhru v rámci kávy na rok zdarma a taky palivovou kartu v hodnotě 2000 korun na Molce olovte na Evropě 2 zase zítra. Podrobnosti jsou na Evropa2.cz.
2: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. 88.

0: Posloucháte Evropu 2, co je kde nového, ví Zuzka Kozáková. Na řadě jsou zprávy na 18. hodinu.
1: Dobrý podvečer. Firmy i instituce v Česku budou muset nastavit systém odměňování podle složitosti, namáhavosti a odpovědnosti prací. Vypracovávat budou zprávy o výdělcích. Pokud rozdíly mezi odměnou mužů a žen dosáhnou 5% a více a nebudou mít důvod, tak bude nutné stav do půl roku napravit. Uchazeči o místo se budou muset dozvědět minimální výši platu před uzavřením smlouvy. Vyplývá to z novely zákoníku práce, kterou má v pondělí projednat vláda. Nový přivaděč z dálnice D3 zrychlí cestu do Českého Krumlova a na Lipno. Stavba dlouhá přes 3 kilometry mezi Dolním Třebonínem a Rájovem trvala 2 roky a stála necelých 400 milionů korun. Další více než 3-kilometrový úsek dálnice D11 se otevře na Trutnovsku u hranice s Polskem, a to 27. listopadu. Otevřením úseku budou moci řidiči na polské straně využívat již vybudovanou rychlostní silnici S3. Už zítra začíná v New Yorku na Grand Slamovém US Open tenisový turnaj ve dvouhře. Češi v něm budou mít minimálně 15 zástupců, z toho 7 jich bude nasazených. Tituly obhajují Španěl Carlos Alcaraz a Běloruska Arina Sabalenková. Finálové duely jsou na programu 12. a 13. září.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor si dejte na silnici 35 na trase Turnov-Liberec. Na 31. kilometru máme hlášeno odstavené vozidlo po nehodě. Na Opavsku na silnici 56 u Kozmic boural motorkář a v Kravaří na Opavsku se došetřuje nehoda v Mlýnské ulici.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Většinou polojasno až oblačno, teploty nepřekračují 28 stupňů. V neděli ráno a večer se místy objeví oblačnost a v průběhu dne pak bude polojasno, ojediněle s přehánkami. Teploty se dostanou na 23 až 28 stupňů, na jižní Moravě to může být i 30 stupňů Celsia. Tolik dnešní poslední zprávy, vyladíte Evropu 2 a opět taky Kubu Štěpána.
0: Co všechno může obyčejný mobil přežít, když ho vystavíte opravdu extrémní zkoušce? Jeden nový rekord ukazuje, že někdy vydrží mnohem víc, než bychom čekali. Víc řeknu za chvilku na Evropě 2.

and is

0: Ladíte víkendovou Evropu 2. Tohle je přesně ten typ zprávy, který vám připomene všechny mobily, kterým stačil pát z gauče a displej vypadal, jako kdyby přes něj přijel nějaký kamion. Ve Švédsku totiž telefon pustili ze stratosféry z výšky 30,6 kilometrů. Žádný padák, žádné měkké přistání. Podmínkou rekordu bylo, aby pouzdro dopadlo přímo na zem a telefon to přežil úplně bez poškození. Pro představu, běžná dopravní letadla letají zhruba třikrát níž. Celá akce proběhla u města Kiruna a možná ještě větší problém než samotný pád nastal potom. Telefon skončil někde ve švédské pustině a i s pomocí sledovací techniky ho hledali více než 5 hodin. Takže rekord nakonec padl, mobil zůstal celý po pádu z 30 kilometrů, což je samozřejmě skvělý. Můj telefon by při pohledu na hranu stolu už preventivně praskl. Evropa 2.
1: Je, že ty taky občas nezapomeneš, že máš mámu.
2: Mámu je třeba vytáčet denně.
1: Ale já tě zase vytočená.
2: Říká Tomáš Zástěra.
1: Ano, synáčku.
3: Nazdar.
1: Ahoj.
2: Hodný synek, co každé odpoledne volá mámě.
1: Kdyby si se líp učil, ty pitomče, kdyby jsi dneska mohl bejt.
2: A vy jste vždycky u toho.
1: Ať to ty lidi trochu baví, to vysílání.
2: Vytoč mámu. Kultovní telefonáty Tomáš a jeho mamky. Každé všední odpoledne na Evropě 2.
1: A přijeď, hele.
3: Jo.
1: Nazdar.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Zpátky k muzice.

0: Chuck Norris na Evropě 2.
1: Tady Chuck Norris. Pokud v Google vyhledáváte Chucka Norrise nakopali do zadku, dostanete nulové výsledky.

0: cinch. And that's just how it is.
1: Celoprázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: dvě, kde to stojí.
1: 18.35 je aktuální čas, pojďme zkontrolovat provoz. Kratší zdržení čekejte na D1 ve směru z Brna do Vyškova. U Slavkova na 210. kilometru se jezdí pouze jedním pruhem. Postojíte si směrem do Vyškova 10 minut, z druhé strany do Brna je fronta na 5 minut. Komplikace jsou dále na silnici 2, to v obcích Jevany a Vyžlovka. Po nehodě dodávky a osobního vozu je komunikace dočasně uzavřená, policie provoz odklání. Vážná nehoda vás pozdrží na silnici 44 v Bělé pod Pradědem, kde došlo ke střetu osobního vozidla s motorkářem. Na místě jsou již všechny záchranné složky. A pozor taky na Pardubicku, a to na silnici 37 u obce Mikulovice. Došlo tu ke střetu dvou aut a nárazově se tu tvoří kratší kolona. Tak ať už jedete kamkoliv, buďte opatrní a šťastnou cestu přeju. Evropa 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

Eteru Evropy 2 novinka In Your Eyes, ve které se po více než 10 letech znovu potkali Alesso a One Republic. Kapela v žádném případě nespomaluje. Včera poslali ven další novinku, tentokrát už sami. Pay the Toll má trochu folkovější zvuk a připomíná, že když životem jedete příliš rychle, dřív nebo později za některá rozhodnutí prostě zaplatíte. Pojďme si novinku dát alespoň kousku.

0: Je to prostě dobrý, One Republic umějí překvapit. Uvidíme, jestli se jich novinka Pay the Toll uchytí i ve světových hitparádách. Pro dnešek se loučím, užívejte závěr prázdnin, určitě budou na mnohých místech oslavy i grilovačky, tak ať to za to stojí, no a zítra v 15 hodin, ahoj!
1: Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: The world it was doesn't exist.
3: Snímek Vzhlížet ke hvězdám je zasazený do světa, v němž přežití není instinktem, ale lidskost je volbou. Na prahu 90. ho natočil neúnavný filmař Ridley Scott, který v těchto dnech pracuje na životopisném filmu o Bee Gees a v listopadu ho čeká natáčení Ostrova pokladů s Hughem Jackmanem. Thriller Vzhlížet ke hvězdám je adaptací sci-fi románu Psí hvězdy z pera Američana Petra Hellera, jenž se zabývá následky pustošivé pandemie chřipky.
4: So what'd you do before the world ended?
3: Scénář k filmu napsal Mark L. Smith, který je podepsaný pod filmem Revenant z mrtvých stání s Leonardem DiCapriem. Ridley Scott vypráví příběh mladého pilota Higa. Ten žije společně se svým psem a bývalým mariňákem Benglim na funkční, ale izolované usedlosti v drsném postapokalyptickém světě.
5: But out there, it's kill.
3: Když Hig zachytí záhadný rádiový signál, vydá se na neznámé území hledat naději a lidskost, v jejíž existenci nepřestal věřit.
5: What do you expect to find? Something better than this.
4: The dream.
3: Mediálním partnerem kinopremiéry Vzhlížet ke hvězdám v čele s Jacobem Elordim, Joshem Brolinem a Margaret Qualley je Evropa 2. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
6: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
7: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
6: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juhu!
8: Filbek. Filtrujeme kohoutkovou vodu na 100% zdravou vodu. Filbec.cz.
1: Evropa 2. Maximum tvý muziky. Maximum tvý muziky.
9: Evropa 2. Now this is

0: Instagram Európy 2 je plnej hviezd, novinek, ale taky rádiových fejlů.
1: Ježiš, mi tam skočí nejaká tabu. Ježiš, ja nemôžu čísť otázky, ja to nevidím.
0: Musíš. A pohledu do zákulisí vysílání.
2: A bobinka tady vedle mě je nevyspaná.
0: Už skoro 400 tisíc lidí to ví.
3: To je moje show.
0: Dej taky follow E2.cz.
4: Nazdar přátelé, ukážu vám pár tričků, začínáme.
0: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
3: Vždycky to byla moje show.
5: Kart extra v mobilu, protože já jo. A tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Kart Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
0: Zpátky k muzice.
7: Evropa 2.

0: Největší hvězdy našeho éteru jste vy. Nejste normální posluchači, jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: To nejlepší rádio na světě.
2: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkuji moc.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.

prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na MOLce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: Tuhle sobotu začíná taneční mejdan na Evropě 2 už v 9 večer. Rockstar Warm Up Dance Extravaganza.
1: Poznám emoji i demoji, já jsem DJ Rockstar a tohle Evropa 2.
0: Každou poslední sobotu v měsíci. Rockstar. Warm Up Dance Extravaganza. Na Evropě 2 od 9 večer.

bemegy itt, és

muzica. Jazzy a Chris Lorenzo. Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Maximum tvý muziky.

0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Maximum možný. Evropa 2. Rockstar. Rockstar. Warm up dance extravaganza. Na Evropě 2.
1: Holiday. And right now, you can save £50 per person. That's

Klidně si to zopakni. Hned po skončení Dance Extravaganzy najdeš všechny sety na webu. Dance Extravaganza v sekci záznamy na Evropa2.cz. Dej si to znovu. Evropa2.cz. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Maximum možný. Dámy a pánové, Dance Extravaganza Evropy 2. Matama.

Klidně si to zopakni. Hned po skončení Dance Extravaganzy najdeš všechny sety na webu. Dance Extravaganza v sekci záznamy na Evropa2.cz. Dej si to znovu. Evropa2.cz. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.

dnes si to zopakni. Hned po skončení Dance Extravaganzy najdeš všechny sety na webu. Dance Extravaganza v sekci záznamy na Evropa2.cz. Dej si to znovu. Evropa2.cz. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.